0: vás mrzná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak pánové, už toho mám dost. Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
2: Ty první světová skupino. To by ses musel jináč chovat. Jináč tady obracat, čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta máva, jak na 1. mája. Chce zaplatit. Ani si ho nevšimneš, čověče. Toťka je obrovský, nevymění. Špinavé, nechá, hotové, no. Vyřízené, no. Co tady plůží, jak nějaká lemra, čověče. Ty skupino. Jak celým fané tady chodíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já s tím salámem, teď já mám jíst jenom zeleninu a pak já nemám doma ani ledničku. A co já s tím rumem? Já mám cukrovku tak na alkohol ani pomyšlení a dvoje máslo. Teď mi to žlukne, Himmel!
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna. Mňam.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Tak, poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie.
2: No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
1: No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes.
2: Co ty, tati?
1: Já bych rád, ale mám maminku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Víťo, řekni mi něco japonsky.
4: No, Kushitsu Yamaha Naso Tasha.
3: Co to je?
4: Španělá gejšo, udělej pro mě něco nesmírně krásného.
3: Víťo.
1: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna. Mňam.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No, a máme po ptákách.
2: Ty máš po ptákách.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: A jak to žede v tom průvodu?
2: Kdo?
1: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajnýho.
2: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
3: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
4: To je ten majer s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
3: To se vám povedlo.
4: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
4: Ještě dva.
5: 48.
2: To je zase on, ne?
5: 51.
2: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
6: Co jste měl udělat před pohřbem?
0: Rock Radio. Konec legrace.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.

Pohoda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

Vrátili jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.

0: zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky voleb. Státní volební komise dnes oficiálně potvrdí výsledky víkendového hlasování. V komunálních volbách tradičně uspěli hlavně nezávislí kandidáti. Z politických stran získala nejvíc mandátů KDU-ČSL. Do Senátu Lidé přímo zvolili 5 zástupců, o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí násilí. Ministři mají na programu důležité změny občanského zákoníku. Úpravy se týkají rozvodů a ochrany obětí násilí. Kabinet se taky rozšířit pravomoci České inspekce životního prostředí. Před samotnou schůzí vlády se ještě sejde koaliční rada. Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí připsat téměř 1600 nových jmen. Jde převážně o lidi napojené na ruský zbrojní průmysl. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně. Basketbalisté Ústí nad Labem porazili Olomoucko vysoko 102-66. V lize vyhráli už po páté za sebou a v tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% sláví.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes nás čeká polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 1200 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 10 až 15 stupni.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Pozor na D1, pokud jedete směr Brno, na 205. kilometru se řeší nehoda.
6: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci! Pěkný start do novýho týdne. Vám přeje Honza.
8: Anabel.
1: A Zuzka.
7: Přesně 6:03 startujeme pondělní rockovej rozjezd datem 12. října. Já tady vidím v playlistu, že bude Ozzy Osbourne, abych vám, dámy, chtěl říct, že dneska jsem Ozzy Osbourne. Úplně jsi mrtvej.
9: Jedu netopíra po cestě.
7: Ne, úplně mrtvej jsem dneska.
9: To je ta lepší varianta.
7: A úplně bílej teda. Máte něco, co bychom tak jako řekli našim posluchačům, abychom je nakopli do týdne?
9: Já bych chtěla, podle mě nějaký světový rekord, protože jsem stala v 5 a stihla jsem... No, ano, a stihla jsem být v půl v práci a to jsem byla se psem, dala jsem si sprchu, vyčistila jsem si zuby a dojela jsem z Budějovický na E-Park, takže
7: hustý.
9: Popleskejte mě po rameni.
7: A teď pravda, pejska si nestihla, oblečená seš tak na půl, určitě sis nedala ani zuby, ani sprchu, takže úplně nevoníš, ale stihla jsi to.
9: Jsi drzej, dostaneš kopač.
7: Dostanu Ozzy Osbourne.
0: Rock Radio.

0: Rock Radio. Ranní protažení od Anabel Šípkový.
1: Dobré ráno, čumáci, vítáme vás u dalšího protažení s Anabel Šípkovou. Tentokrát jsem zvolila, vzhledem k tomu, že jsem viděla svého kolegu, který vypadá, že nedožije ani dnešní 9 hodin, myslím ty 3, co tady máme sedět.
2: Z kterýho rádia?
1: No, o tobě se bavím.
2: Děkuji.
1: Takže ranní rozcvička bude pro všechny unavený lidi, kteří spí 3 až 5 hodin denně, takže pro nás, pro 3 je to ideální rozcvička. A je to hlavně pro ty, kteří jsou unavený už jenom z toho, že ráno musí vylíst z postele. Takže pomalu otevřete jedno oko. Výborně, teď druhé oko. Honza je zavřel. Takže pohodě, teď už jste na 100% zůru. Zkuste následně lehce zakroužit hlavou, pokud vám přitom zapraská krční páteř a nespadnete přitom na zem, tak gratulujeme, jste na dobré cestě. Honzíkovi křupe dost, slyším to až sem.
2: Pes. Jste jak croissant upečenej.
1: Ano, ano, čerstvě. Tak teď zvedněte pravou ruku, sáhněte po kávě, nehajluj mi tady. A levou si podepřete hlavu, ať se vám nezhroutí tělo zpět do postele, případně na zem, pokud už nejste doma, Honzík upad. No a poslední cvik, zhluboka se nadechněte, vydechněte. No a pokud jste u tohohle neusnuli, tak máte dnešní cvičení splněno. Spálili jste celkem 3 až 5 kalorií, což bude pravděpodobně váš sportovní výkon dne.
2: No.
1: Krásný.
2: Magnifique.
1: Magnifique, merci beaucoup.
0: Rock Radio. Give me fuel, give me fire.

0: Fallout Boy na Rock Rádiu s peckou Lake Effect Kid dohrál 21 minut po 6. přátelé, a tady je zase něco, co vám budem celý týden rozdávat a vy z toho budete mít radost. Když ti řeknu, že bys mohla ušetřit 1780 korun, napsala bys nám.
1: Tak vyskočím tady z 5. patra. Každopádně
0: za 17.
1: Ano, přesně tak. Každopádně přátelé, tentokrát vám nerozdáváme striptéra, který zní jako vrtačka, teda vlastně na opak, ale lístky...
0: Ale mohli bychom.
1: Mohli bychom, škoda. Ale tentokrát to jsou lístky na naše narozeniny, které se konají už za měsíc v listopadu, to znamená 7.11. v Hale Datart ve Zlíně, takže pokud chcete s námi slavit narozky, jak říkal Honzík, ušetřit necelé 2 litry, právě dnes je váš den.
0: Stačí, pokud si napíšete buď do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazníku na Instagram, že ty lupeny strašně chcete, jaký důvod si vymyslíte, to je nám vlastně jedno. Důležitý je, abyste zase nezapomněli připsat vaše telefonní číslo a my po 8:30 někoho z vás obdarujeme těmahle dvěma lístkama a budeme se na něj těšit na našich narozeninách, aby si tam s náma ťuknul panákem, pivem nebo cokoliv, co nám za ty lístky potom koupí, třeba 5 kilo.
1: Přesně tak. Dáváme to pod cenu, ale nikomu to neříkejte.
0: Takže držíme palce a za chvíli další muzika, dáme si horký žeslíže a já zprostá.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Keri's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.

0: som sa kvůli tebe ovoněla sprejom.
1: Já to cítím, až sem.
0: Žubu, to je, vole, dáme, Jean-Paul Gaultier.
1: To je, vole, dáme, z pařížský, vole.
0: No to drahý parfém, more, to mi doneseš k Vánosům, jak ti napíšem značku.
1: Takhle milí paní chodí i do té pařížský ty drahý parfémy kupovat, který tam říkají more a vole.
0: Jo, jo, to jsme přesně my, my paníčky. Super. My paníčky z Mostu, které vykupujeme Shittory a Secret.
1: Každopádně no, to byly horký žeslíže a my si teďka pojďme dát, protože bude 6:30. Zprávy tady s další paničkou, tentokrát z Krče, a to je naše Zuzanka.
2: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Vláda dnes bojuje proti extrémnímu suchu. Národní koalice pod vedením premiéra dnes zhodnotí aktuální nedostatek vody. Odborníci posoudí dosavadní státní opatření a navrhnou další kroky. Svět dnes pozná držitele Nobelovy ceny za ekonomii. Švédská královská akademie věd oznámí jméno nového laureáta. Tímto krokem skončí letošní vyhlašování prestižních ocenění. Hokejová extraliga má za sebou kompletní 10. kolo. Nedělní program přinesl celkem 7 zápasů na všech zimních stadionech. Šlágrem kola byla bitva Pardubic s Třincem, kterou domácí vyhráli 5-4 v prodloužení.
2: Rock Radio, počasí.
3: Dnes nás čeká chladnější a proměnlivé počasí. Obloha bude po ránu sice jasná, během dne se ale zatáhne na polojasno až oblačno. Na horách na severu taky počítejte s občasnými přehánkami, které můžou být na vrcholcích i sněhové. K večeru mraky srážek bude ubývat. Teploty se vyšplhají na 10 až 15 stupňů Celsia. O něco teplej bude na jižní Moravě, tam neměříme až 17 stupňů.
2: Rock Radio, doprava.
3: Opatrně na pražském okruhu ve směru k D1, na 21. kilometru se srazily v levém jízdním pruhu dva osobáky. V Trutnově se bouralo na Kladské ulici, tam je teď kvůli nehodě zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. A stále si dejte pozor na D1, tam se řeší nehoda ve směru na Brno na 205. kilometru.
2: Vejlty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti, protože profíci vědí.

0: Rádio. Rokový kalendárium.
1: Máme 7 minut po půl sedmí, pondělí 12. října a Green Day nám krásně uvedli dnešní oslavence. Svátek podle historických kalendářů slaví třeba Maximilián nebo Serafín, ale hlavně je dneska svátek, který slaví pan Marcel.
2: No prosím tebe, náš Marcel, no tak to musíme oslavit, až budou motokeci.
1: Toho
2: nevím
1: normálně,
2: ještě jak, ale...
1: Tak oslavíme, že spadne z motorky a píchne se mu guma.
2: Ježiš, to mu přeje hezký věci.
1: Ne, já mu přeju jenom to nejhezčí. Takže Marceli, speciálně tobě dneska všechno nejlepší. No a jinak, co se týče jiných zajímavých oslavenců, našel jsem, že dneska třeba má svátek, teda narozeniny bejvalý, německá katolická filozofka svatá Terezie Benedikta od Kříže, to si myslím, že je hodně zajímavý.
2: Svatá matko, koroduj za nás.
1: Takže tadle přesně, jaký zdravíme. A jinak 78 let by dneska oslavil britský gitarista a zpěvák Rick Parfitt, spojený s kapelou Status Quo.

0: A mu slibuju, že se naučím vyslovovat jméno týhle kapely v angličtině.
1: Status quo. Yeah, status quo. You're listening to radio, rock radio. Hey.
0: Hey. Beach. Hey, happy birthday.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.
0: To jsi zněla jak z takových těch teenagerovských komedií, víš, jak se vedle tebe nastěhuje ta 16-letá blondětá šťáva.
1: Však teď... to je Zuzka, ona se mnou bydlí, já jsem to neříkala.
0: Ne?
1: Ve skříni.
0: Jako vešla by se tam, no, ale já to radši nechci vědět, co děláte po večerech.
1: Tak každopádně... by se ti to ještě líbilo, my ti to nebudeme
0: říkat. Právě, abych to potřeboval namalovaný aspoň. Přejeme všechno nejlepší a za chvíli si dáme Harleje. Proč pocit mám?
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: se nevešlo do zpráv.
1: Avantisha dohrála song o čarodějnici, který tady pro vás dáme 9 minut před 7 hodinou raní a já už jsem celý načatej, co si pro nás Zuzka připravila, jaký bizárek při pondělku má.
2: Američan vjel autem do zavřeného obchodu, protože potřeboval akutně na záchod a v 4:30 ráno ho hrozně vytočilo to, že ten obchod není otevřený.
1: No, když musíš, tak musíš.
3: Jakože projel jako vitrínou Mílovou, prostě tím ano. autem.
1: Mm-hmm. A pak vylez a šel kakat.
3: To mi připomíná mě, když tady parkuju v garážích, tak je to vlastně vypadá dost podobně.
2: Takže taky vždycky u toho potřebuješ na záchod.
3: Já teda u toho nekakám, ale jakoby, co se týče řízení, je to dost podobný.
1: No jako když jsi v pátek odřela to auto, tak u toho jsem možná trošku jako
3: u
1: to.
3: U toho jsem se trošku pokakala, ty vole, zvlášť po tom, co jsem měla čerstvě naleštěný, to si nebudeme nalhávat nic.
1: Já nevím, no tak dějou se horší věci, tohle ještě docela dobrý, jestli tam nic neukrad, tak je to vlastně určitě
2: jako
1: hodně v pohodě.
2: Neukrad, jen tam spíš tam něco zanechal, no.
1: Spíš ale tam jako vyjel autem do výlohy
2: no,
1: prostě.
2: No, bizár je, že vlastně hned vedle je obchod, který je non-stop otevřený, kde jsou záchody, takže si jako mohl dojít normálně, ale asi chtěl tam do svého oblíbeného obchodu na svý oblíbený záchody a nešlo to, no.
1: Tak asi byl trošku mentálně jednodušší.
2: No, byl mu 60. A no, tak měl akutní potřebu.
3: Ježišmarja, proč se zastavil někde u lesa?
2: Nevím, Amerika.
3: V Americe je všechno možný.
1: Přesně tak. Rock Radio.

0: Nickelback na Rock Rádiu s peckou Garabí Sambáry. Máme minutku a něco před 7 hodinou raní, takže je nejvyšší čas to zase říznout, protože Zuzka už pro vás má připravený další přehled zpráv a my se na něj co?
1: Podíváme.
0: Já jsem chtěl říct, těším.
1: Aha, já se velmi těším, samozřejmě. Jsem celá...

Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme krátce po sedmé, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí Fórum 2000. Prezident odstartuje hlavní program mezinárodní konference. Kvůli zahraniční cestě promluví k účastníkům prostřednictvím videozdravice. Mezi dalšími českými řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Celá akce skončí v úterý. Kriminalisté zadrželi podezřelého z plzeňského útoku. Policie dopadla muže podezřelého z pobodání ženy u Boleveckého rybníka. Útok se stal v sobotu odpoledne a zraněná žena skončila v nemocnici. Detektivové původní prověřování teď zpřísnili. Případ nově vyšetřují jako pokus o vraždu. Rusko zaútočilo na ukrajinskou energetiku i přes příměří. Americký prezident Donald Trump nejdřív oznámil dohodu o energetickém příměří. Podle jeho slov s ním obě válčící strany souhlasily. Moskva ale hned poté zaútočila na ukrajinské energetické závody. Ruské údery zasáhly cíle v Kyjevě a Charkovské oblasti. Fotbalová liga má za sebou další zápasy. Fotbalisté Sparty v 10. kole porazili doma Pardubice 2-0. Pražané se posunuli na třetí místo tabulky. V dalších nedělních zápasech uspělo Slovácko, které vyhrálo v Liberci 2-0 a duel mezi Teplicemi a Olomoucí skončil nerozhodně 1-1.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude polojasno až oblačno, ráno místy i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, čutnější budou na horách, kde může nad 1200 metrů i sněžit. Večer budou srážky i oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší teploty na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia, jinak naměříme od 10 do 15 stupňů.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 se stále řeší nehoda ve směru na Brno. Na 205. kilometru je tam uzavřený pravý jízdní pruh. V Trutnově se bouralo na Kladské ulici, tam je teď kvůli tomu zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. A v Praze se dejte pozor na Pražském okruhu ve směru k D1, tam se řeší nehoda dvou osobáků na 21. kilometru a tři auta sobě jsou v ulici k Barandovu.
6: Ve Hilti víme, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti, protože profíci vědí.
0: Rock Radio, rokovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci! Ať dneska nemusíte dobíhat na záchod, vám přeje Honza.
8: Anabel.
1: A Zuzka.
7: 4 minuty po sedmí, pondělí 12. října. Přátelé, za hodinu a půl budeme rozdávat 2 lístky na naše narozeniny.
8: Přesně tak, kdo je starý židiák a nechce si to koupit na našich stránkách www.rokovýradio.cz. Jednomu z vás dáme 2 lupeny zcela zdarma.
7: Jediný, co pro to musíte udělat, je, že si o ně zase napíšete buď do našeho messengeru na Facebooku nebo do našeho vzkazníku na Instagramu.
8: Ano, takže pište, budeme se těšit, vy se taky máte na co těšit a teď už další muzika.
7: Jo, a nezapomeňte na číslo, to jsme zapomněli.
8: Ano, telefonní číslo.
7: Další muzika, Bon Jovi, Living on a Prayer.
0: Rock Radio.

0: Erasmus a Guilty na Rock Rádiu 12 minut po 7. Máme pondělí 12. října. Já mám pro tebe hádanku. Víš, jak se poznají stárnoucí muzikanti?
1: Podle toho, že mají šedivý vlasy a chlupy v podpaždí.
0: To taky, ale místo o ženských se v dodávce začnou bavit o jídle, o tom, jak vařej a o nemocech.
1: O tom, jak je bolej kolena a záda.
0: Ano, myslím. A když seš u těch kolen a zad a podobných věcí, tak si úplně správně, protože dneska je Světový den artritidy, což je teda souhrnný pojmenování pro zánětlivý onemocnění kloubů a tkání kolem nich. A protože naši rokeři už většinou stárnou, ty největší generace prostě už nám buď odcházejí, anebo to jsou prostě starší pánové, abych je úplně neurazil,
1: tak tamhle těma věcma taky,
0: trpěj,
1: no.
0: Jo? Tak počkej, tak schválně, hele, řeknu ti teď tři lidi, jak je komu z nich se přirovnáš. Mick Mars, kytarista Mötley Crüe, ten už od mládí trpí Bechtěrovou chorobou, že jo, ta způsobuje srůstání obratlů, bolesti, zmenšení tělesné výšky a je vůbec obdivuhodný, že už tehdy vlastně, kdy tenhle ten problém měl, tak hrál jako ďábel a celý život prožil s kapelou na pódiu víceméně. Keith Richards ze Stoneů, ten zase bojuje s osteoartrózou rukou, takže mu to deformuje klouby. Donutilo ho to prý změnit techniku hraní hry na kytaru, protože některé hmaty jsou pro něj bolestivé, některé už fyzicky nemožný, to je taky hustý. A teď třeba aktuálně dlouholetý basák Ian Hill z Judas Priest oznámil po 57 letech odchod z kapely, protože má taky silnou artritidu v ramenou, v rukou, v kolenou, takže mu to znemožňuje už dál stát s kapelou na pódiu a jezdit. Tak jak to máš ty?
1: Asi k tomu třetímu bych se přirovnal.
0: Jo, takže
1: za pár ramena... let přestanu jezdit, protože už nebudu moc.
0: Naopak, ty za pár let jezdit začneš.
1: Na vozejčku, ano. A ty mě budeš vozit na ty rokiny, děkuju.
0: Strašně se těším. Ježíš, to bude super, ještě vyvezu na to molo na rokinu a pak je vyklopím jak popeláři mezi lidi.
1: To je dost, dětku, že jsi nějaký vyvez.
0: Jedem dál, nesmím se samozřejmě nikomu, je to ošklivá nemoc, takže držíme palce, pokud jí máte, a posíláme vám Luci a Ameriku na Rock Rádiu.

0: Billy Talent zpívají, že tohle bude lepší v songu I Beg to Differ v 7 hodin a 22 minut. Přátelé, pokud patříte mezi moderní lidi, kterým obchodují s moderníma věcma, tak jste určitě někdy narazili na Bitcoin.
1: Ano, a my pro vás máme speciální nabídku, protože na trhu teď Bitcoin opět je v hledáčku, navíc zvýšil svoji hodnotu, protože on měl různý propady a vzrůsty a aktuálně vlastně i vy můžete obchodovat s Bitcoinama.
0: Obchoduje s ním totiž už dokonce první banka, banky byly k Bitcoinu dost skeptický, ale teď přišla právě Partners banka s možností koupit si Bitcoin přímo v jejich bankovní aplikaci, takže žádný registrace někde na burze nebo ve směnárně nebo někde v nějakým podchodu a žádný složitý nákupy a řešit případně co s ním, kam s ním.
1: No a my pro vás máme speciální nabídku, protože vy si můžete pořídit kousek Bitcoinu zdarma, když při zakládání nového účtu u Partners banky zadáte kód BTC500, tak dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu Bitcoinu.
0: No, 500 kaček je teda minimální částka na ten nákup Bitcoinu, takže v podstatě je dostanete a hned si za těch 500 musíte ty Bitcoiny koupit, ale když je tam necháte chvíli ležet, kdo ví, třeba z nich bude 500 000.
1: Takže stačí ještě jednou zadat v aplikaci Partners banky kód BTC500 a pak už bohatněte.
0: Přeci jenom Bitcoin zadarmo a ještě v bance, to se jen tak neodmítá.
1: To se oplatí horce.
0: No a teď už si dáme chvíli pauzu a za chvíli další muziku. Budou Iron Maiden, jak to říkáš, ne? Miron Schmaiden?
1: Tak.
0: A Wickerman, to jsem Wickerman.
1: Já taky.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
3: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Wickerman na Rock Rádiu, právě teď 8:30 a Iron Maiden. Já mám pro vás, přátelé, vzkaz od Annabel, vzkazuje vám, budou zprávy.
1: Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Vláda dnes bojuje proti extrémnímu suchu. Národní koalice pod vedením premiéra dopoledne zhodnotí kritický nedostatek vody. Odborníci posoudí dosavadní státní opatření a navrhnou další kroky. Tuto skupinu kabinet obnovil v srpnu po vlně veder. Svět dnes pozná držitele Nobelovy ceny za ekonomii. Švédská královská akademie věd dopoledne oznámí jméno posledního letošního laureáta. Tímto krokem definitivně skončí vyhlašování prestižních ocenění. A hokejová extraliga má za sebou kompletní 10. kolo. Nedělní program přinesl celkem 7 zápasů na všech stadionech. Šlágrem byla bitva Pardubic s Třincem, kterou domácí vyhráli 5-4 v prodloužení.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Obloha bude ráno jasná, během dne se ale zatáhne na polojasno až oblačno, na horách na severu počítejte s občasnými přehaňkami, které můžou být na vrcholcích i sněhové, k večeru mraky i srážky budou mizet. Teploty se vyšplhají na 10 až 15 stupňů Celsia, nejtepleji bude na jižní Moravě, tam naměříme až 17 stupňů.
1: Rock Radio, doprava.
2: V Praze se bouralo v ulici k Barandovu, tam se srazily 3 osobáky. Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru k D1, na 61. kilometru je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Potom pozor v Plzni na železniční ulici, na křižovatce s Koterovskou boural autobus s osobákem. A v Trutnově je zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli nehodě na Kladské ulici.
1: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz. Rock Radio.
0: Děkujeme Zuzce za zprávy a teď už v našem éteru vítáme Strejdu Prota. Ruda se mění ve zlato.

0: Rudolf se proměnil ve zlato v Pecce, Ruda se mění ve zlato od kapely Proteus a Strejdy Prota, 7 minut po půl osmí na Rock Rádiu.
1: Ano, a my tady máme něco pro fanoušky Nickelback, pokud máte rádi tuhle kapelu, tak si je budete moc užít naživo, protože vystoupí už příští rok, konkrétně 26. června 2027 v pražském Outučku.
0: Ano, a jejich tour je pojmenovaný Everything Under the Sun, všechno pod sluncem, což je název i jejich nový desky, která nás čeká už 30. října.
1: To znamená za nějakých 14 dní?
0: Ano.
1: Tak samozřejmě, až bude venku nějaký, oni už jsou z toho venku 4 singly, ale ještě si třeba něco pustíme společně.
0: No, podle všeho to bude tvrdší deska, tak jsme zvědaví, protože z Nickelback, že jo, to je takovej running joke. Takový
1: sladáčci.
0: Všichni si z ní dělají celý jejich život srandu. Já bych si taky chtěl dělat srandu z kapely, která vyprodává stadiony po celém světě.
1: Já taky.
0: Nebo takhle, chtěl bych být kapela, za který si někdo dělá srandu a vyprodává stadiony po celém světě, tak?
1: Tak, asi tak, no. Já protože taky. Ty penízky bych brala za ty vyprodaný haly.
0: Ti ty hejty můžou být úplně jedno, že?
1: Ano.
0: Takže příští rok Nickelback, lístky budou, nakupujte, těšte se na novou desku a za chvíli se těšíme na další muziku. Dáme si Midnight Oil a Beds Are Burning.

0: zvýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.

0: Europe, The Cult of Ignorance na Rock Rádiu, 9 minut před 8.
1: Ano, my chceme teď pogratulovat jednomu důležitému staříkovi, který k nám pravidelně dojíždí na motorce, a tím je Marcel. Marcelové dneska slaví svátek, takže všechno nejlepší.
0: Já mám pro něj písničku.
1: Vážně.
0: Marceli, Marceli, ty máš dneska svátek, Marceli, ať už je kurva pátek.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Nejprestižnější motocyklová série světa MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude obsah, ten se z litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky. Dosud jezdili všichni na Michelinkách, Bibendu však vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu, ovšem FIM se rozhodla společně s promotérem Dorna, že to je stále ještě málo, a od nového roku se tam mimo jiné pojede kvalifikace v úplně novém formátu. Nebude totiž jedna, ale hned dvě. Ta první přijde po pátečních trénincích a rozhodne o tom, jaké bude postavení na start sprintového závodu. A těch 15 minut, které jsou páteční kvaldy věnovány, se tam bude honit všech 22 jezdců. No a pak tu máme druhou kvaldu, ta přijde před sobotním sprintem a bude, jak jsme zvyklí, rozdělena na dvě části. Ovšem pozor, jinak než dosud, první 15-minutovka bude opět o celém jezdeckém poli, ze kterého postoupí 12 jezdců, kteří si to rozdají o pole position na nedělní závod. Pravdou je, že sprint i klasický závod jsou dvě odlišné disciplíny a chtělo to rozdělit. Stejnou pravdou ovšem je, že to paradoxně znamená krok nazpět, co se týče bezpečnosti jezdců. A tak to vnímá třeba Pedro Acosta nebo Luca Marini. Opačný názor razí třeba Pecco Bagnaia. Jak to ovšem bude nakonec, o tom rozhodnou až první testy a závody v příštím roce. Teď nás ještě čeká 5 závodních víkendů v roce letošním.
2: Rock Radio Moto Keci.

0: I'll see you in my dreams, zpívá kapela Giant minutu a čtvrt před 8 hodinou, což je ještě takový dodatečný přání pro našeho Marcela a všechny ostatní Pro všechny ostatní
1: Marcele.
0: Přejeme všechno
1: a Marcelo,
0: nejlepší.
1: A dám ti pusu na čelo.
0: No, to je možná lepší, dobře, že jsem to zařek. Za minutku bude 8 hodin ráno, tak si za chvíli dáme další zprávy se Zuzkou a pak pro vás máme ještě nějakou slušnou muziku a taky bude rozdávačka už za půl hodiny a něco. Tak zůstaňte napřímo a mějte hezký ráno.
2: Rock Radio. Rocková muzika.

0: Zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.

0: Hezké ráno, máme pondělí 8 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky voleb. Státní úředníci oficiálně potvrdí konečná čísla z víkendového hlasování. V komunální části tradičně uspěli hlavně nezávislí kandidáti. Z politických stran získala nejvíc mandátů KDU-ČSL. Do Senátu Lidé přímo zvolili 5 zástupců, o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí násilí. Ministři mají na programu důležité změny občanského zákoníku. Úpravy se konkrétně týkají rozvodů a ochrany obětí. Kabinet chce taky rozšířit pravomoci České inspekce životního prostředí. Před samotnou schůzí se ještě sejde koaliční rada. Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie kvůli tomu dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí připsat téměř 1600 nových jmen. Jde převážně o lidi napojené na ruský zbrojní průmysl. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně. Severočeši v nejvyšší soutěži porazili Olomoucko vysoko 102-66. V lize vyhráli už po páté za sebou a v tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% sláví.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ráno bude místy slunečno, později polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou taky slabší přehánky, četnější budou na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 12 metrů i sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia, jinak se teplotní maxima budou pohybovat mezi 10 až 15 stupni.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na Pražském okruhu opatrně ve směru k D1 na 61. kilometru se stala nehoda, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Plzně se boural na železniční ulici na křižovatce s Koterovskou a pozor taky v Trutnově, tam se bouralo na Kladské.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
1: Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Ať vám dneska někdo dá pusu na čelo, to vám přeje Honza,
5: Anabel
0: a Zuzka.
4: 4 minuty po 8 v pondělí 12. října. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat 2 lupeny na naší narozeninovou veselici do sportovní haly Datart ve Zlíně na 7. listopadu. Ne, furt ne.
5: To docela dlouho ještě říkáme, opakujeme, ale tak nevadí. Ano, 7. 11. slavíme radosti, vy můžete být u toho. Napište si na Instagram a Facebook, připište telefonní číslo a pokud vydejte mobil.
4: No a držíme palce, někoho vyberem a teď už vybíráme Daniela Landu a Mori Turite Salutant.
1: Rock Radio.

0: UFO a jejich Doctor Doctor na Rock Radio 11 minut po 8. Pojďme se při pondělku 12. října podívat, co zajímavého se událo v rockové historii. Nevím, jestli je to zajímavý, ale našel jsem dneska jednu takovou malou ptákovinu. Víme, že na pódium lítají různé věci. Mm-hmm. Horší či lepší. No a jedna věc přilítla v roce 1979, 12. října, na koncertě v Madison Square Garden, když tam hráli Jethro Tull. Zpěvák Ian Anderson tam zrovna jako strašně horoucně něco zpíval a nějakýho fanouška to dojmulo natolik, že po něm na pódium hodil růži a roztrhnul mu oko.
1: Fakt jo, au, jako tím trnem jo.
0: Normálně ten trn nebo ta růže přistála přímo do obličeje, přímo do oka a roztrhla mu, udělala mu řeznou ránu na oku.
1: Ježiš, to je strašný.
0: Přistálo ti něco na rokinech takhle, když jsi moderovala celý léto?
1: Vůbec si nevybuzuj k takovýmhle aktivitám, ty ještě tam po mně pak budou něco házet. Naštěstí ne, přátelé, nic po mně nehažte, radši mi to přijďte dát osobně, jestli to je z lásky a jinak vás vyvede ochranka.
0: Tak já jsem myslel, víš, že se na tebe asi by nikdo neházel kalhotky nebo podprsenky, pokud by teda nechtěla, by si nosila.
1: Trencle mi zatím nepřistály, takže no. To trencle můžete, těma mi asi neublížíte.
0: A nebo plyšák třeba by ti udělal radost.
1: Jo, plyšáky mám ráda.
0: Že náruč růží teda evidentně není tak dobrý nápad, protože by ti to roztrhalo v oči, nebo se ti to zamotalo do vlasů, ale plyšák by mohl být, ne?
1: No tak jo, tak příští rok plyšáci.
0: Tak přátelé, 7. listopadu sportovní hala Datart, čekáme, co přiletí na pódium, doufám, že to teda nebudou kelímky. Jdeme dál, Offspring, The Kids Aren't Alright, právě teď na Rock Radio.

0: Slash a Miles Kennedy na Rock Radio s Peckou Anastasia právě teď. Máme 8 hodin, skoro 20 minut. Přátelé, dneska je 12. října. Pokud byste to nevěděli, tak už za necelý měsíc bude 7. listopadu a to my budeme slavit 18. narozeniny.
1: Ano, čeká nás velká veselice ve Zlíně v Hale Datart. Vy tam můžete být u toho s námi. Čeká nás křest hned dvou kalendářů. K tomu připomínám, že pánský kalendář už můžete mít i vy. A to zcela jednoduše, když se zaregistrujete do naší slušný party. Připomínám ještě jednu věc a to, že pokud už jste v minulosti se registrovali, tak bohužel stará registrace pro vás neplatí, protože jsme aktualizovali stránky, takže je potřeba se registrovat ještě jednou.
0: Takže se podívejte na web rokovyradio.cz, kde se na tu registraci dostanete. No a když už tam budete, tak se můžete podívat i na prodej lístků, který už jsme zdražili o kilo, teďka stojí 890 korun. Za kus a můžete si je koupit pro celou rodinu, abyste to neprošvihli. A nebo nám o ně ještě 9 minut můžete psát.
1: Ano, a taky připomínáme, že brzy lístky budeme zdražovat, takže doporučujeme si je koupit čím dříve, tím lépe. Čekají vás 3 známý kapely, myslím si, že si to užijete stejně jako my.
2: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Za chvíli se vrátíme s další slušnou muzikou. Motorband nám zahrajou svou už skoro 3 roky starou pecku. Tolik otázek tu zní?
1: No a nejedno.
2: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
3: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
6: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
1: Jo, jo.
0: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
1: Co mě zrovna napadne?
2: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.

0: After the war, Agrimor, po válce, 2 minuty, po 8:30, co jsi říkala?
1: Že ti zahájím válku a nemůžu ti říct, co jsem říkala, protože to bylo tak sprostý, že bych za to dostala pokutu tady od
0: Radiohausu. Hned při pondělku takhle z Ostra.
1: A vypíčovala jsem tě?
0: Jo, tohle sprostý nebylo vůbec, tak dobrý. Tak teď už to zachrání asi jenom Zuzka a sportovní přehled.
2: Smlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Sport.
3: Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně. Severočeši v nejvyšší soutěži porazili Olomoucko vysoko 102-66. V lize vyhráli už po páté za sebou. V tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% Slaví. Naopak nováček z Plzně zůstává po další prohře poslední. Hokejová extraliga má za sebou kompletní 10. kolo. Nedělní program přinesl celkem 7 zápasů na všech stadionech. Šlágrem byla bitva Pardubic s Třincem, kterou domácí vyhráli 5-4 v prodloužení. Tříbodové vítězství vybojovala Sparta, Karlovy Vary, České Budějovice, Hradec Králové a Mladá Boleslav. V posledním utkání uspěla Plzeň v Brně. A fotbalová liga má za sebou další zápasy. Sparta v 10. kole porazila doma Pardubice 2-0 a posunula se na 3. místo tabulky. V dalších nedělních duelech uspělo Slovácko, které vyhrálo v Liberci 2-0 a střetnutí mezi Teplicemi a Olomoucí skončilo nerozhodně 1-1.
2: Rock Radio. Doprava.
3: V Jablonci nad Nisou se bouralo na Rýnovecké ulici. Trutnově na Kladské, tam se srazily 2 osobáky a je tam zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
2: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
0: Zuzánko, díky, bylo to nádherný a proto teď pro tebe a všechny příznivce kapely Aerosmith si dáme jejich hitovku Crying, takhle po 8:30.

0: Aerosmith pláčou v éteru Rock Rádia 10 minut po půl devátý. To znamená jediný, že na mě takhle hezky koukáš, že ti dám piškot a možná k tomu přidám dva lístky na naše narosky.
1: Daj piškotku.
0: Jako chceš mi říct, že by si radši dala piškotku, než abych ti dal lupeny za 1700 na takovou taškařici
1: Já 100% já na piškotku slyším.
0: Tak přátelé, mu byli do ručky.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
5: Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kybrík je zpátky v KFC.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Je 8 hodin skoro 44 minut a náš telefon dneska volá do Náchoda, kde už v práci sedí Petra. Peťo, dobré ráno přejeme.
1: Dobré ráno.
7: Dobré ráno, ahoj.
0: My tě zdravíme, já se jenom zeptám, co prosím tě děláš?
7: Dělám administrativu v jedné firmě.
0: Výborně, tak to máš času dost. Prosím tě, ty jsi nám psala, lístky na narozeniny bych moc chtěla, protože jsem takhle ještě nikdy nic nevyhrála a hlavně proto, abych naživo viděla Dandu, ale to nesmím říct nahlas kvůli svému příteli.
7: Přesně tak.
1: Právě teď si to prozradil několika tisícům lidí v éteru, ale to vůbec nevadí. Ale tvůj přítel určitě neposlouchá Rock Rádio, že jo?
7: No, hlavně doufám, že mi to odpustí za ty lístky, tak snad to bude dobrý.
1: My víme, že jsi to řekla účelově, s Honzíkem se nikdo dobrovolně setkávat
0: nechce. Já si taky říkám, jako, že proč, jako, že bych ti tam třeba, nevím, přeparkoval auto nebo něco, co bys mohla tak jako bez lidi potřebovat ode mě. Takže se těším, že až samozřejmě přijdeš si se mnou ťuknout, tak přijde i tvůj přítel, od kterého okamžitě dostanu pěstí mezi oči, to bude krásný. Prosím tě, byla jsi někdy ve Zlíně už?
7: Jo, už jsem tam byla.
0: Takže máš představu, kde je sportovní hala Datart?
7: To ani náhodou, ale nějak to dopadne.
0: Výborně. A chápu teda, že pojedete se svým přítelem, jste asi oba rokeři. Máš nějakou představu, co nám bude na našich narozeninách hrát za kapely? Máš nějaký přání nebo tip?
7: Tak máme tip Panoptiko, což by bylo super, protože máme rádi. A doufám, že to bude. No.
1: Že žádný další kapely si netypovala podle grafiky.
7: Ještě mě napadl Harley a dál nevím, na tohle stane se moc dobrá, tohle souluštění.
0: To je úplně v pořádku, protože já vlastně vůbec nevím, co nám tam bude hrát.
1: Já taky ne, nám to neřekli, protože my všechno vyblém, takže před náma
0: tak,
1: to tajej.
0: Přesně, všichni se tváří, jakože tam vlastně nikdo nebude a my tam stejně na tom pódiu celou dobu budeme chlastat vzadu, takže je to vlastně jedno, kdo tam bude hrát.
1: Já určitě ne, ale to nevadí.
0: Každopádně, Peťo, ty si to moc užij, naplánujte si hezký výlet s přítelem, těšíme se na vás, klidně si pak přijďte ťuknout, pozdravit nás, rádi tě uvidíme. A jinak ti přejeme úspěšný týden a měj se krásně.
7: Super, moc děkuju, mějte se a budu se těšit.
1: Krásný den, ahoj.
7: Ahoj, ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
1: Jinak nevím, co jsme dneska udělali, ale nám tady dávají samý ubrečený songy. Před chvilkou Aerosmith Crying a teď divoce Blil plakala.
0: Já nevím.
1: Já co se udělali?

0: 7 minut před 9 jsou v rokovém rozjezdu na Rock Radio Stratovarius naprosto nerozbitný. A nerozbitný jste, doufám, i vy, protože jste i dneska absolvovali ranní protažení od Anabel Šípkové.
1: Je to tak, přátelé, zítra nás čeká další, každopádně, kdybyste si chtěli dát malou rekapitulaci, tak jednu rozcvičku jsme pro vás natočili na naše sociální sítě.
0: Co je to rekapitulace?
1: Rekapitulace, ti to zrakapituluju, že budeš koukat, tý mory.
0: Na našich sociálních sítích máme jedno inspirační video z minulého týdne, kde jsem se oblíknul, tak jak chodím samozřejmě do práce každý den.
1: Honzík takhle chodí, no, tyhle ty legínky měl půjčený zrovna ode mě, tak mu tam hoďte lajčík, ať se cítí hned o trošku víc sexy, mělo to push-up
0: jako zadnici.
1: Mě pobavil komentář Romana, který tam napsal každé po šesté stuhla samotného. Tak jsem mu napsala, ať to radši namaluje.
0: Počkej, co?
1: No.
0: Každé po šesté, jako každé ráno po šesté hodině mám stuhlá záda a nebaví mě to dělat samotného.
1: Asi nevím, ale já jsem mu napsala, ať to radši namaluje, že tomu možná budeme rozumět líp, tak on to třeba nakreslí během dne.
0: Já bych chtěl vědět, co to znamená, teď neusnu.
1: Já taky, tak prosím tě, Romane, napiš Honzíkovi, co si tím myslel, jestli si tím chválil jeho stuhlé legíny nebo něco jiného, a my se na vás budeme těšit zase zítra. Šest, mějte se krásně, páček, shledáček.
0: Nazdar.

0: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme výběr.
3: Dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
3: vás. Váš
4: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

0: co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí Fórum 2000. Hlava státu ráno odstartuje hlavní program této mezinárodní konference. Kvůli zahraniční cestě promluví k účastníkům pouze prostřednictvím videozdravice. Mezi dalšími českými řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Celá akce skončí zítra. Kriminalisté zadrželi podezřelého z plzeňského útoku. Policie dopadla muže, který o víkendu pobodal ženu u Boleveckého rybníka. Zraněná oběť skončila v nemocnici. Detektivové původní právní kvalifikaci činu nyní výrazně zpřísnili. Případ nově vyšetřují jako pokus o vraždu. Rusko zaútočilo na ukrajinskou energetiku i přes příměří. Bílý dům sice nejdřív oznámil klid zbraní v oblasti kritické infrastruktury. Donald Trump tvrdil, že s ním obě válčící strany souhlasily. Moskva ale hned poté vyslala rakety na energetické závody. Údery zasáhly cíle v Kyjevě a Charkovské oblasti. Fotbalová liga má za sebou další zápasy. Sparta v 10. kole porazila doma Pardubice 2-0 a posunula se na 3. místo tabulky. V dalších nedělních duelech uspělo Slovácko, které vyhrálo v Liberci 2-0 a střetnutí mezi Teplicemi a Olomoucí skončilo nerozhodně 1-1.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, čednější budou na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 1200 metrů i sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat maxima mezi 10 až 15 stupni.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: V Žatci opatrně na Komenského aleji máme tam hlášenou nehodu dvou osobáků a v Praze se bouralo na Pražském okruhu ve směru k D1. Na 61. kilometru je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
0: V Hilti víme, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti, protože profíci vědí. Rock Radio, rockový dopoledne.
2: Dneska má svátek Marcel z Malého Města.
1: Já vím, my jsme mu přáli dneska.
2: Jo, no přímo jo. Našemu Marcelovi.
1: Přímo našemu.
2: Tak
1: teda jako on... na dálku hodně, nevíme, jestli nás poslouchá.
2: A tak ono to zase není tak malý město, ten Zlín, ne?
1: No to asi není, ale musím říct, že jak jsem byla už téměř všude v České republice, tak ve Zlíně jsem ještě nebyla.
2: Fakt ne? Ty jsi nebyla ve Zlíně?
1: Fakt ne.
2: On je dlouhej.
1: Jo, já vím, no, tam dlouhej. Jsou ty uličky baťovský.
2: No což to jo, ale ta štráse jako přes celý to město, jako víš, asi 50 semaforů a jo, projedeš to tak za hodinu, no. Takhle při pondělku ráno, to jsem tam taky jednou jel, takhle v pondělí ráno. Tak to tak na tu hodinku bylo, no.
1: Až jako. Tak, jo.
2: No, to jo. To zdravíme všechny, co tam stojíte teď v těch kolonách. Na těch 50 semaforech, pokud chcete projet do Otrokovic ze Vsetína.
1: Tak. Jo, až takhle to tam znáš, jo?
2: No, tak jako víš, ta štrása tam, ty se nevyhneš prostě.
1: Ty se nevyhneš.
2: Jako. To jako, takže to je takový specifický na tom městě.
1: Já si to tam prohlídnu, až tam budeme mít narozeniny, tak si tam udělám nějaký menší výlet.
2: Pro mě jako pro cizence je tohle to jako specifický tam. Aha. Víš, jako, že každý město si něčím pamatuju a tohle si pamatuju.
1: Tady si pamatuješ kolony, to je hezký, no. To já mám takhle třeba s Mladou Boleslaví u Škodovky, že jako
2: fakt,
1: tam jsou šílený kolony. No aha. Jak tam najíždějí ráno na směnu, tak to je taky peklo.
2: Jo, taky, vidíš to. Tak jo, tak zdravíme všechny, co jste na cestách v tuhle tu chvíli. Děkujeme Zuzce za zprávy a pojďme na rokový dopoledne. Kamil Dráb je s vámi, máme 5 minut po 9 a tady jsou systémy.

0: Uriah Heep na Rock Rádiu Lady in Black, to už je profláklá skladba, která zazněla 5:45. No a když jsme u těch klasik, u těch Uriah Heep a u ostatních kapel, tak bych vám určitě chtěl doporučit nový číslo časopisu Classic Rock, který už je momentálně na stáncích. A pokud jste taky milovníci starých pořádků a máte rádi třeba Pink Floydy, Accept, Rogera Taylora, nebo třeba Tonyho Iommiho, nebo třeba Ramones a spoustu dalších, ale samozřejmě můžete sáhnout i po nový muzice, která je nabízená ve formě kapely Shinedown nebo Smashing Pumpkins a spousta dalšího. To je jenom náčrt obsahu aktuálního čísla Classic Rock, který najdete už teď na stáncích. Já teda musím říct, že za mě je to asi nejlíp čtený periodika, co se týká tedy toho tištěného, který najdete na stáncích, protože to vždycky zhltnu jedním nádechem a přečtu to úplně celý, protože ty články jsou skvěle formulovaný, napsaný, jsou zajímavý a jsou samozřejmě přebíraný z anglický formy, to znamená, že jsou tam citace, rozhovory s těma danýma muzikantama, takže to fakt jako stojí za to. Aktuální číslo Classic Rock nabízí ten hlavní článek o kapele Pink Floyd, takže když ho budete hledat na stáncích, tak hledejte zeď Pink Floydu a hned vám to tam vyskočí. No, nicméně, co jsem chtěl říct? Chtěl jsem říct, že jeden časopis, jeden výtisk tady pro vás máme na Rock Rádiu. Takže jestli ho chcete, stačí, když zajdete na náš Facebook, tam najdete příspěvek a napíšete, že byste ho chtěli mít. A pokud budete mít štěstí, tak vám ho pošleme. Takhle jednoduchý to je a platí to během dnešního dopoledne, takže potom na konci elektrického oběda nebo nějak tak si řekneme, kdo z vás ho získal a kdo si pěkně počte tenhle materiál, o kterým jsem mluvil. Jak jsem říkal, je to super počtení a pokud rádi obracíte stránky a nejenom rolujete na telefonu, tak je to pro vás naprosto ideální, stejně tak jako pro mě. Jdeme si dát kabáty, dáme si Beast in Black anebo třeba taky Survival.
1: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.

0: nebo na radia.cz.
1: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.

0: rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
2: No přece všechno.
3: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Survival a Burning Heart na Rock Rádiu, 9 hodin a 38 minut. Už jsme mluvili o tom, že kapelu Kabát postihla viróza a byli nuceni zrušit koncerty v Brně, tedy ty dva vyprodaný. A nový termíny už jsou známý, 17. listopadu a 19. listopadu. A bohužel přišla další zpráva, že se to nelepší, takže byly zrušeny koncerty i na Slovensku. Vize je taková, že by se měly odehrát ještě letos, a to po skončení těch klasických termínů, který připadají na Prahu, a potom by se měly tedy ještě dojet ty, který byly přeložený nebo zrušený. Tak vy, co jste se těšili na Kabát letos ještě na podzim, že si ho dáte, tak věřte, že kapela dělá všechno pro to, aby se to uskutečnilo, abyste měli možnost vyrazit na ty koncerty. Což je trošku takový zvláštní, že ještě někteří lidé to kritizují a komentují, že ty daný termíny nejsou úplně ideální a tak dál a tak dál. Což je zvláštní, naštěstí kapela Kabát se k tomu staví velice pozitivně. Protože některé ty termíny dokonce, které byly nahrazený, třeba konkrétně v Brně, tak navíc úplně nejsou ideální pro kapelu Kabát, protože i je to bude stát peníze za to přeložení a za vymýšlení nových míst. Takže kluci se snaží dělat pro to maximum a ještě jsou za to v podstatě kritizováni, že to dávají na termíny, na který si lidi nekoupili lístky. No, je to takový zvláštní, ale já klukům držím palce a věřím, že to zvládnou a že do konce roku se to povede všechno realizovat a odehrát. Tak se taky těšte a pokud to všechno dobře dopadne a nebudou další komplikace, tak na další zastávce by se měli Kabáti objevit ve Zlíně 24. října. Tak snad to bude všechno dobrý. Pojďme na kulturní tipy, abyste věděli, co se bude dít tento víkend, a pak si dáme Kerny, Trivium anebo Mikea Oldfielda.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
2: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři Tobě. V pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi. Na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka, jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.

Příjemné dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Hnutí ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu oslabuje. Aktuálně by získalo 28,8% hlasů, téměř o 4% body méně než v květnu. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky.cz. Naopak posilují Starostové s 18,8%. Třetí ODS by získala 12,5%. Do sněmovny by se dostali také SPD, Piráti a Motoristé. Evropská unie dnes v Lucemburku projedná

0: na dosud největší balík sankcí proti Rusku kvůli válce na Ukrajině. Na sankční seznam má přibýt téměř 1600 osob a subjektů spojených především s ruským zbrojním průmyslem. Ministři budou řešit také ruské hybridní útoky v Evropě a situaci na Blízkém východě. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v 10. kole extraligy nad Třincem 5-4 v prodloužení. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku po předchozích rekordních 9 zápasech bez ztráty od začátku sezóny.
1: Rock Radio, počasí.
2: Dneska bude proměnlivá oblačnost, ve Slezsku očekáváme přehánky a maximální denní teploty dneska mezi 10 až 14 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Začneme v Praze, Slezská, to je tady nad náma, nahoře, nad Mírákem, tak tam počítejte s komplikací, nehoda osobního auta a chodce. Se tam právě teď řeší, na místě je policie i záchranka, tak tudy nejezděte, tam se určitě zdržíte a dávejte si pozor i v Chrudimi, konkrétně v ulici Václavská, tam překáží v provozu nehoda dvou osobních aut.
3: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
1: Rock Radio. Rokový dovolené.
2: Kamil Drábě s vámi a přeju vám hezký pondělí. 3 minuty po 10. hodině při 12. říjnu. No a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Takže to nebudu zdržovat, jenom připomínám, že na našem Facebooku dneska rozdáváme aktuální číslo časopisu Classic Rock, tedy pro vás všechny milovníky, kteří ještě rádi otáčíte stránky a hlavně máte rádi, řekněme, periodika, které jsou hodně na úrovni, protože tenhle časopis vychází opravdu ze skvělého základu zahraničního, podloženého a fakta, články a rozhovory, které tam jsou, což můžu sám osobně potvrdit, tak opravdu stojí za to a jsou od renomovaných autorů, takže opravdu se něco dozvíte. Ne jako v těch klasických časopisech, kde si koupíte, je tam plno fotek, nějaký článek nesmyslný, vygenerovaný, bůh ví čím, a vlastně žádná informace, žádná přidaná hodnota. Takže si pište, pokud ho chcete, máte možnost to získat, no a my jdeme na muziku. Dáme si třeba Nightwish, dáme si taky Kissin' Dynamite, ale na začátek téhle hodiny to budou Green Day. Tak hezký pondělí s Rock Rádiem přeju.

0: Ve čtvrtek v 19 hodin měla premiéru skladba Tajný přání, kterou jsme teď na Rock Rádiu slyšeli samozřejmě v podání kapely Škvor, což je skladba už třetí singl, která je z připravovaného alba Na hraně, který vyjde už, pokud počítám, ve čtvrtek 15. No a my jsme s klukama pro vás připravili podcast, kde se tímhle albem budeme zabývat a budeme se jim proplétat a budeme se bavit o tom, jak vznikalo, co je na něm dobrý, co je na něm nejlepší, a prostě tak ho vememe od začátku až do konce. Nicméně celou desku vám taky budeme hrát celý den, respektive zní, a večer v 9 hodin si pak celý album kapely Škvor Na hraně pustíme celý. Jakože v premiéře v podstatě, ale ten den už si ho budete moct dojít koupit, anebo vy ostatní, co jste si dělali předprodej, tak už ho budete mít doma. Což je skvělý, já už ho mám doma nějaký čas, takže už jsem měl možnost ho naposlouchat a musím říct, že je to velice příjemný pokračování předchozího alba Sobě věrnej. Jsou na něj skvělý písničky a právě píseň Tajný přání je za mě takovej, bych řekl, asi největší hit z této desky, ale oni ty písně postupně rostou. Jak je posloucháte, tak se objevujou nový a nový a lezou vám pod kůži, zaposlouchávají se, takže těch písní opravdu je tam spousta. Těším se na to, až uslyšíte třeba Stačí jen chtít, což je taky výborná skladba, která zatím ještě teda venku není, ale určitě si ji potom můžete najít na desce a poslechnout. No, jak jsem říkal, každopádně 15., kdy deska vychází, se jí budeme na Rock Rádiu věnovat. Teď se pojďme věnovat Remons, dáme si taky Panoptiko anebo Amarant.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

Věčnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.

0: my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: To je krásný, jak se s tím Queeni pohráli v roce 1995 a vyložili tuhle tu píseň ze solového alba Mr. Bad Guy Freddieho Mercuryho a zpracovali ji do téhle podoby a přidali tam takový ty znaky jako z Magic, že jo, a Living on My Own z té písně, tak tam přidali jako takový tyhle ty styční bod, jako a třešnička jenom pro fajnšmekry, aby si to tam našli. Jinak samozřejmě tahle píseň patří do solový tvorby Freddieho Mercuryho, ale vyšla na albu Maidenhead, tedy posmrtným albu kapely Queen, po takový úctě Freddieho Mercuryho. No a my se pojďme podívat na narozeniny Rockrádia, který oslavíme 7. listopadu ve Zlíně v hale Datart. To už všechno víte, že tam budeme my a taky tři kapely, které nám přijdou popřát a samozřejmě i jeden hudební dárek navíc. To všechno víte taky. Co se týká toho kalendáře, tak ten se oficiálně pokřtí na narozeninách a do prodeje půjde 9. listopadu. Ale pokud už se nemůžete dočkat, tak se můžete podívat na naše sociální sítě a taky do slušný party na rockovýradio.cz a tam na vás čeká takový jakože překvapení, dozvíte se, jaký rockový hudebníky a jaký zvířata jsme pro vás letos nafotili do kalendáře Slušnej rocker 2027 a navíc si ho můžete ve slušný partě i předobjednat, abyste měli jistotu, že na vás zbyde, pokud se třeba do Zlína nechystáte, anebo pokud nebudete zrovna nejrychlejší 9. listopadu a celý náklad se vyprodá nečekaně rychle. Takže tu možnost máte, jinak lupen ještě pořád kupujte na naše narozeniny. Aktuálně tento měsíc v říjnu stojí 890 korun a v listopadu budou stát 990.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a my jedeme dál v rokovým dopoledni, za chvíli 11. to znamená elektrický oběd, muzika podle vašich chutí a přání, do té doby ještě Vysací zámek, Architects, anebo taky Blink-182 na Rock Rádiu.

0: Tak jdeme ještě na počasí. Dneska bude proměnlivá oblačnost. Ve Slezsku očekáváme přehánky a denní teploty mezi 10 až 14 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: V tuhle chvíli to jezdí aktuálně dobře. Tam, kde ladíte Rock Radio, takže tady nemám nějaký zásadní zprávy ohledně toho, kde byste se mohli zdržet nebo kde by vám něco mohlo překážet v provozu. Pokud už bych měl něco říct, tak Česká Lípa aktuálně v ulici Průmyslovky, tak je ta ulice, tak tam se řeší nehoda dvou osobních aut, tak si tam dejte pozor, ale jinak, jak jsem říkal, to jezdí v pohodě. Tak to držte a v pořádku dojďte.
1: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz. Rock Radio. Elektrický oběd.
0: Tak startujeme elektrický oběd, první v tomto týdnu, Kamil Dráb je s vámi a to přesně v 11 hodin a vy si můžete zpestřit den nějakou svojí oblíbenou muzikou. Třeba jste měli hektický start do nového pracovního týdne a potřebujete se uklidnit, tak od toho tady jsme. Klidně napište na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obed@rokovyradio.cz. No a uvidíme, co v těch příštích 60 minutách stihneme. A právě proto to nebudeme zdržovat zbytečným kecáním a jdeme rovnou na muziku. První kousek je standardně ode mě, no a pak uvidíme, jak to budete míchat vy. Tady jsou Linkin Park.

Tak, Linkin Park nám to hezky odstartovali a teď už pojďme na vaše první přání. Čau Kamile, zahraj prosím v elektrickém obědě píseň Pražákům je tu hej od výběru. Píseň věnuji jednomu konkrétnímu Andrejovi, který teď je Pražáky rozhodně nemiluje. Tak nevím, zaklíčovaná zpráva, rozeberte si to každý, jak chcete. Každopádně přání plníme, tady je Pražský výběr.

Dali jsme si Scorpions na Rock Radio v elektrickém obědě, o který si napsal Luboš. Mám tady další přání. Ahoj Kamile, nech mi prosím zahrát Čarodějku od Alžběty s přáním hezkého dne. Pro mého Honzíka do Kolína, moc mi na něm záleží a chci tu pro něho být už na pořád. Moc krát děkuji a všechny posluchače zdraví, Kafka Ivet. Tak tady je Čarodějka.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 25 kilo Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.

Dali jsme si Black Sabbath, Changes, píseň, která doznívá v elektrickém obědě právě teď, a to díky Radce. Jdeme dál za vašimi přáními, mám tady další vzkaz, zdraví, mohu poprosit něco od Aleše Brichty. A Honza píše, dlouho jsem se neozval, děkuji. Tak ses ozval v pravou chvíli, Aleš Brichta je tady.

Tak tohle byly Halloweeny na Rock Radio v elektrickém obědě, muzika podle vaší chutí a přání, vzkazněl takto. Ahoj Kamile, zahraj mi prosím k dnešním narozeninám cokoliv od Halloween, ať mám lepší náladu. Děkuji, tak tahle ta veselá píseň ti určitě náladu zlepšila. Jdeme za dalším kouskem, píše Žaneta, která zdraví a chtěla by slyšet Olympic, něco novějšího. Tak já jsem vybral píseň, která je absolutně nejnovější, vyšla teď na výběru, který se křtil ve středu. Byli jsme u toho a právě se tam pouštěl i novej videoklip k písni Až to stouni zabalí. Tak si ji teď na Rock Rádiu dáme.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.

ladíte elektrický oběd na Rock Radio a dali jsme si Marilyna Mansona jeho skvělou předělávku Personal Jesus od Depeche Mode. Tuhle tu muziku chtěla slyšet Anet, no a já tady mám další vzkaz. Ahoj Kamile, zahraj mi tam tuhle pecku, je nějaká nostalgická nálada díky Standa a napsal si o Mochumurky od Garáže. Tak si je pojďme na...

Tak ještě pořád nový Stouni na Rock Radio v elektrickém obědě. Pavel si napsal tuhle tu píseň In the Stars. No a my se pomalu dostáváme ke konci dnešního elektrického oběda. Kamil Dráb se s vámi loučí a vám přeju hezký pondělí, hezký zbytek pondělí. Ať vám to hezky odsejpá, pěkně jde od ruky v práci, nebo ať už odpočíváte cokoliv. Užijte si rokový voraz s Danem, který přijde za chvíli. A já tady mám poslední píseň dnešního elektrického oběda a budou to Kabáti, protože mi napsala Hanka, která zdraví a moc se těšila na turné s Kabátama, na koncerty, ale bohužel jsou přeložený. Oni teda budou samozřejmě, nakonec se povede určitě ty termíny najít a dostat svým závazkům, tak jak to chlapci z Kabátů umí, to se nebojte. Nicméně řekla, abych vybral nějakou píseň a zahrál jí také. Já jsem vybral písničku, kterou aktuálně Kabáti na koncertní šňůře nehrajou, o to spíš si můžeme zahrát my tady na Rock Rádiu. A je to skladba z alba Colorado, Z čerty nejsou žerty, tak si ji vychutnejte, no a vy ostatní, který se těšíte na koncerty Kabátů, tak vydržte, náhradní termíny už jsou v jednání. No a teď Kabáti, mějte se hezky a hezký pondělí s Rock Rádiem.

A pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.
1: Rock Radio. Zprávy.
2: Příjemné poledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Po chladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy můžou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána však zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a další ochlazení. Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem, zatímco Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinerie. Dnes to ve videoprojevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě uvedl ukrajinský prezident Zelenský. Zároveň vyzval Spojené státy, aby donutili Moskvu příměří dodržovat. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Chodarem ze Španělska prohrál po téměř tříhodinovém boji 6-4, 6-7 a 4-6. V Šanghaji dnes bude usilovat o postup do čtvrtého kola ještě Dalibor Svrčina.
1: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude polojasno, šoblačno, přechodně až zataženo a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro živo.

0: Na D0 na 17. kilometru na trase Modletice Ruzině je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
1: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockovej voraz.
0: Já vás zdravím, rockeři, začíná rockovej voraz s Danem. Venku se nám krásně ochladilo, přišel krásný podzim. Vedete určitě s obědu, jste promrzlí, tak já vás trošku zahřeju a pustím vám Valda Gang Svařák anebo Killers Somebody Told Me.

0: A my už se pomalu chystáme na narozeniny tohle rádia, protože bude slavit 18 let a vy můžete být u toho. Stačí jenom, abyste se mrkli na rokovýradio.cz a tam si koupili lístky. Tenhle měsíc jsou za 890, příští 990. Těšit se můžete na všechny moderátory, budou tam i hostesky a nově tam bude i kalendář. Můžete si koupit slušný rockerky a nebo slušný rockery a to už si můžete koupit na ně. Předprodej, stačí jenom, abyste klikli na rokovýradio.cz a dáte staň se členem slušní party a tam si koupíte předprodej na tenhle ten kalendář. Ať to si hezky vyzdobíte v práci nebo v dílně, nebo kdekoliv, kde ten kalendář chcete. Takže na to mrkněte a čekají vás tam tři české kapely. Nápovědy už máte u nás na stránkách v plakátu, kde to uhodnete. Je to jednoduchý, protože nás posloucháte každý den většina. Takže to víte z těchto té nápovědy, co tam bude.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a my se pustíme Bon Jovi, Dimitri anebo Kiss.

0: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

na povrch se deru.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Bit in Temptation, Sinead. No a ve středu 7.10. byl křest Alba Olympic 21 Nej. Náš tým byl u toho, když se kouknete na Socky nebo Rock Radio Stage i naše rádio, tak už tam máte krátký video, kde se můžete podívat, jak ta křest tohle CDčka probíhala. No a křili CDčko, byl u toho Michal Kocáb a Lukáš Pavlásek. On právě Lukáš Pavlásek napsal tu 21. písničku, která se jmenuje Až to stouně zabalí, protože Petr Janda složil hudbu a text napsal právě Pavlásek. A oni mají v tom textu, že vlastně až to zabalí stouně, tak to zabalí Olympic. Tak uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne. Tato CDčko odkazuje na starou věc 12 Nej z roku 1976, dokonce tam je ten starý budík na tom albu. A můžete si to koupit i na LPčku, je to dvou LPčko, jako dvě desky, bych to řekl líp, do toho se nezakoktal. Takže dozbíráte Olympiky a chcete mít plnou jejich, všechny jejich desky a CDčka, tak máte jedinečnou šanci si to koupit. A tuhle tu pecku právě, až to stovně zabalí, budeme brzo hrát, takže se na to můžete těšit. A já vám zatím zahraju Slash, Dogu, anebo Motley Crue.
1: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Příjemné pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Babišova vláda usnadňuje cizincům život a práci v Česku. A to navzdory vládní SPD. Letos získalo možnost dlouhodobého pobytu téměř 22 tisíc ukrajinských uprchlíků. Více než za předchozí vlády. Kabinet chce také urychlit přijímání zahraničních pracovníků, které potřebují české firmy. Informoval o tom server Novinky.cz. Při střelbě ve škole ve francouzském městě Aubagne byl zraněn ředitel zařízení a učitelka. Policie podle médií zadržela podezřelého ze střelby, který je nezletilý. Motiv činu není jasný. Na místo míří ministr vnitra a šéf rezortu školství. Aubagne se nachází nedaleko jihofrancouzského města Marseille. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Wuhanu po skreči Clary Tausonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sára Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Paoliniové z Itálie.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, přechodně zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D55 mezi kolem 57. kilometru na trase Babice Bzenec. Dávejte pozor, je tam překážka na vozovce, tam vysypaný náklad. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Vejlty víme, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti, protože profíci vědí.

0: Rock Radio. Rockovej poraz.
1: Tak, rockeři, máme první hodinku s Danem za sebou. Doufám, že jste po obědě, že jste teďka takový už máte slehlý. A já vám ještě pustím hudbu na slehnutí. A nás čeká Aleš Brichta, Soilwork, anebo John Lennon a Imagine.
0: Rock Radio.

To byl Joe Cocker. V pátek teďka 9. července, teda července. Pátek 9. z října bylo oznámení posledního interpreta na Master of Rock, jakoby hlavního headlinera. A tak jsme tak jako zkoumali, přemýšleli, kdo by to mohl být. No a vyskočilo Judas Priest, což nás jako dost překvapilo, takže kdo máte rádi Roba Halforda, tak si už kupujte lístky do Vizovic, protože to bude skvělý zážitek. Letos tam budou skvělý kapely, bude tam Judas Priest, Slash, Miles, Slash tam bude hlavně s Milesem Kennedym, to je zpěvák Alter Bridge, Bruce Dickinson, Skeleti, Amarante a spousta dalších. Takže já si myslím, že to bude skvělý mejdán, že se to jako povedlo letos nebo na příští rok sestavit. Za mě jeden z nejsilnějších festiáků letos, co zatím vidím jako line-upy. A já vám pustím nějakou hudbu, nás čekají Red Hoti, Gamma Ray, Tři sestry, nebo Guano Apes.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

Red Hot Chili Peppers Black Summer z roku 2022 s Unlimited Love. To je vlastně album, kde už se vrátil zpátky John Frusciante. On odešel dvakrát z celé kapely v roce 92, kdy se mu nelíbilo dění v kapele a ten celková ta sláva a ten život. Pak se vrátil v 98, kdy si mu natočil CDčko Californication. Pak zase odešel v roce 2009, chtěl se věnovat vlastním projektům a zkusit si takovou tu šňůru svou. A zase se vrátil vlastně po 10 letech v roce 2019 a natočili to letos skvělý CD Unlimited Love, kde už vlastně poznáte ten rukopis jeho kytary. Za mě to je prostě kytarový genius. Já mám rád Red Hot Chili Peppers a bez něj to prostě nebylo ono. On je pořád dál členem Red Hotu a plánou nový CDčko, takže se máme na co těšit. Bude to snad ex za starých časů. A já vám pustím nějakou hudbu, nás čekají Go Go Dolls, Omp anebo Škvoři.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rock Radio, co se děje?
2: Dny se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři Tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi. Na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, pro Rock Radio, Šárka Holubcová. Rock Radio.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět rudého?

0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hmm.

Dohráli Europe. A já mám tady pro vás nachystanou novinku, je od Keitha Richardse, který nahrál na soundtrack GTA 6, což je vlastně velký fenomén herní. Já už se na to těším, vychází 19. listopadu. Myslím si, že hodně lidí bude chybět v prácích různých, jak mileniálové, tak mladší, starší podle mě. Protože tahle hra je totální fenomén a už se čeká 13 let na tenhle ten díl od 5. dílu. Já už jsem nachystaný, už si 5 oživuju, už jsem si to pěkně proklepl, ale o tu hru nejde, jde o tu písničku, že Keith Richards, vlastně ikona Rolling Stoneů, nahrál soundtrack pro hru. Písnička se jmenuje Bright Lights, Big City. Takže kdo máte rádi Stoney a ještě GTAčko, tak je to skvělá kombinace. Můžete si to poslechnout na YouTube, tuhle písničku. Je tam 3 týdny, docela už má zhlédnutí. Se úplně vidím, jak to hraju a hraju toho tato písnička. A já vám pustím další hudbu, nás čekají Rasmus, Papa Roach a Harley, protože za 40 minut končí rokovej voda a přijou kluci. Tak jdem další hudbě.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Nejprestižnější motocyklová série světa MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude obsah, ten se z litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky. Dosud jezdili všichni na Michelinkách, Bibendu však vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu, ovšem FIM se rozhodla společně s promotérem Dorna, že to je stále ještě málo a od nového roku se tam mimo jiné pojede kvalifikace v úplně novém formátu. Nebude totiž jedna, ale hned dvě. Ta první přijde po pátečních trénincích a rozhodne o tom, jaké bude postavení na start sprintového závodu. A těch 15 minut, které jsou páteční kvaldy věnovány, se tam bude honit všech 22 jezdců. No a pak tu máme druhou kvaldu, ta přijde před sobotním sprintem a bude, jak jsme zvyklí, rozdělena na dvě části. Ovšem pozor, jinak než dosud, první 15-minutovka bude opět o celém jezdeckém poli, ze kterého postoupí 12 jezdců, kteří si to rozdají o pole position na nedělní závod. Pravdou je, že sprint i klasický závod jsou dvě odlišné disciplíny a chtělo to rozdělit. Stejnou pravdou ovšem je, že to znamená krok naspět, co se týče bezpečnosti jezdců. A tak to vnímá třeba Pedro Acosta nebo Luca Marini. Opačný názor razí třeba Pecco Bagnaia. Jak to ovšem bude nakonec? O tom rozhodnou až první testy a závody v příštím roce. Teď nás ještě čeká 5 závodních víkendů v roce letošním.
0: Rock Radio Moto Keci.

0: my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Dohrává Erasmus, No Fear, rok 2005. Já už tady zdravím Petra.
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: 21 let, tady tahle písnička.
1: Ty brďo, a stejně je to furt tak strašně parádní, co?
0: Je, na časovka totálně.
1: Normálně, kdyby to vydal jako dneska, tak si furt řeknu, že to je normálně jako písnička jako dnešní.
0: Já tohle tu severskou hudbu hrozně miluju, já třeba jako Him, Rasmus, tak to jsou moje jako
1: srdcovky totálně. No jasně, jasně, tak ty jsou, to jsou prostě, to se dá poslouchat pořád.
0: Jako. Tak, tohle já si vždycky vzpomenu na střední školu, to jsem byl v druháku.
1: Tak to já mám druháku. Zase Fate No More spojený se střední školou. Teda. No, Fate No More, to jsem poslouchal furt na střední.
0: No, já jako Rasmus, já jsem měl ještě MP3 klasicky, tak já jsem taky... si nahrál do 125 nebo 128, to bylo.
1: No, jestli.
0: Takže jsem musel to vždycky, tak aby ti to vyšlo, tak jsem tam naházel pár písniček a věděl jsem, že tamhle dojedu do Ústí, kde jsem chodil na školu.
1: Jasně. Jo,
0: a naspátek, aby mě to vyšlo pěkně písničkama a každý den jsem obměňoval. To byla skvělá doba.
1: Hezky.
0: Jo, to jsme tam museli ještě sázet celý CDA, protože toho tolik nebylo.
1: No to asi pamatuju ještě, že jsem normálně měl jako diskmena. Víš, normálně jsem nosil CDčka, ale jsem si nějaké CDčka od Rammsteinu a to jsem chodil na základku ještě.
0: No, teď, to, a taky to, no. To, když tam neměl takový to vyvážení, tak vždycky to hrále. Vždycky dělalo.
1: Přesně.
0: Dobrý, jak já s vám budu loučit, nechám tady klukům štafetu, já pojedu domů do Hradce, už se těším, dneska je takový pro mě utahaný den hrozně.
1: Je to taky dlouhý dneska.
0: Jo, půjde se šlofíka asi. Tak já vám ještě pustím Foo Fighters, Volbeat, Motorband, Motorband, Ospringy. Tohle byl Rokový Vara s Danem, já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau.
2: Zavřete oči, neříkejte nic, zavřete oči. Odcházím. Čekám.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
5: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
13: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.

0: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
1: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.

0: objevit i nějaké mírné sněhové přehánky. Každopádně zítra nás bude čekat 14 stupňů po celé České republice a víceméně jasné počasí.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: No a jak vám to jezdí ve Frýdku Místku, tak tam je na Beskydské ulici u krajského policejního ředitelství trošku zásek, protože se tam srazili dva osobáky, tak pozor na to. Na D1 taky komplikace, tam je to kilometr 200 ve směru na Prahu, tam se taky srazili dva osobáky, takže to určitě pocítíte na dopravě. Přímo v Praze ve Strašnicích, tak tam se taky bouralo, dvě auta tam jsou v sobě na světelný křižovatce ulic na 50. a Přetlucká, je to tam u obchodního domu Tesco, tak pozor na to. No a v Kuřimi taky klasika, dva osobáky v sobě, je to na křižovatce Legionářská a Úvoz.
1: Vil, ty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti, protože profíci vědí. Rock Radio, rockový odpoledne.
0: 15 hodin, 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě teď začíná. Konečně v plný palbě Kuba i Petr za mikrofonem a přemýšleli jsme, komu bychom dneska to věnování, teda to hraní chtěli věnovat, to vysílání. Říkali jsme si, že co takhle třeba všem, kteří byli o víkendu na nějakém koncertě.
2: Rozhodně, jako živá hudba je potřeba podporovat, to je jasný, takže vy všichni, co jste byli, tak na vás myslíme. No a samozřejmě, protože je pondělí, tak spousta z vás má teďka po tom víkendu, kdy třeba byli na koncertě, tak má teďka takovou tu první šichtu v tom týdnu,
0: to tak,
2: která se hrozně vleče.
0: Stejně jako my, viď?
2: A neutíká to. My jsme teda teď začali, takže jsme plně elánu.
0: Ale stejně to neutíká.
2: Ale stejně to neutíká, takže pojďme si to hezky tady zpříjemnit. Dáme si, hele, Motorhead, budou taky Valda Gang, Theory of a Deadman, anebo Sabatě, jdem na ně!

0: Jako železnou pěstí do nás právě teďka uhodili Motorhead. Pecka z roku 82 dohrála na Rock Rádiu. Máme kousek po čtvrt na čtyři a to znamená, že je čas si něco rozdat.
1: Dneska tady pro vás máme dva lístky na Dimitri a Rakain do O2 Univerza a to si myslím, že bude hodně, jako, to se bude hodně psát tady ten týden.
0: 100% jako. Ježišmarja, takže, rodinná záležitost vlastně.
1: Takže rozhodně jako musíte vytáhnout Facebooky a počítače, telefony, tablety, cokoliv. Jak nám můžete napsat na naše stránky Rock Radio na Facebooku do zpráv, proč tady ty lístky máme rád právě vám.
0: Těšíme se na to, věříme, že se tady o to opravdu strhne lítej boj, takže já nevím, no, zkuste to, tu zprávu něčím jako osladit.
1: A nebo okořenit.
0: Pokořenit, no. Ale prosím vás, to už jako taky to lidi zkouší nám vyhrožovat, ale to teda jako obecně nepomáhá, jo, jakože hele, dejte mi ty lístky, nebo uvidíte. No. Tak tyhle ty zprávy většinou rovnou mažem a blokujem a pak už nevyhrajete nikdy nic, takže tato, to není ta cesta.
1: Jsme prostě spíš na ty sladký řeči, jako vlastně, no.
0: 100%. Ale taky jsme samozřejmě na rockovou muziku a teď tady máme Pain, taky Linkin Park, anebo 100 zvířat, nikdy nic nebylo.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: Kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 tisíce korun. Unicredit Bank.
1: Rock Radio. Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není. Nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Clue a jejich pecka Snowy Wings právě teďka dojíždí na Rokrádiu v 15 hodin 35 minut k tomu. No a samozřejmě, co by to bylo za rokový odpoledne, kdyby jsme vás nezvali na dobrý akce? Tak co takhle třeba 7.11. ve sportovní hale Datar ve Zlíně?
1: No tak to je úplně jasný, hele, kdo posloucháte rokový rádio už nějaký ten pátek, a to myslím třeba tak tři pátky už o tom tak mluvíme, že jo. Tak víte, že slavíme naše 18. narozeniny rádiový a vy samozřejmě určitě budete chtít být u toho, protože lidi z Rokrádia tam budou. Budou tam tři skvělý český kapely, který znáte z našeho vysílání. No a taky tam doufáme, budete vy všichni, co nás teď slyšíte.
0: Ale všechny tady ty informace už znáte dost dobře, ale my pro vás máme ještě novou informaci. Jestli budete na naše stránky rokovýradio.cz a přihlásíte se do naší slušný party, tak díky tomu si budete moct koupit v předprodeji naše nový rokový kalendáře, jak slušní rockerky, tak i slušního rockera.
1: No a to si samozřejmě zaslouží potlesk. No hele, takže přihlašte se do slušný party, běžte na rokovýradio.cz a tam právě najdete všechny informace a taky odkaz na lístky, protože ještě do konce měsíce seženete v tuhle chvíli nejvýhodnější, pak od příštího měsíce už to zase bude o stovku dražší.
2: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a teďka už si samozřejmě dáme další muziku, od toho tady taky jsme, ne? Čeká vás Arakaini, taky Biffy Clyro, anebo Halloweeni už za chvíli na rokovém odpoledni.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: You one of my kind. Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
2: Dny se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě. V pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi. Na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
1: Jo, jo.
0: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
1: Co mě zrovna napadne?
2: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
3: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.

0: Veškeré informace jsou na webu 10000kroků.cz. Tolik zprávy, hezký den. Rock Radio.
1: Počasí. No podzim je tady, co vám budu povídat. Teploty jsou někde kolem 13 stupňů a na většině území máme oblačno, možná někde polojasno, spíš na západě republiky a víc oblačno je zase naopak na východě republiky. Nejchladněji v tuhle chvíli máme na Vysočině, kde je průměrných 11 stupňů, naopak hned v sousedním jihočeském kraji, tak tam je až k 16. Přes noc budou pouhý 4 stupně, takže se připravte na velmi chladnou noc. No a zítra tak to vysvětne trochu víc sluníčka, hlavně teda v Čechách. Na Moravě tam bude víc zataženo, ale zase se o stupeň až dva oproti dnešku oteplí, to znamená zítra na průměrný 14.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Dejte si pozor v ulici Lidická v Třinci, jsou tam v sobě dva osobáky, který narazili do lampy veřejného osvětlení, takže pozor na kolony. V ulici Dobrovodská v Budějovicích jsou v sobě tři auta, opět se tam začíná plnit docela nusná kolona. A v ulici Slánská si dejte pozor taky v Praze, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Ve směru na ulici Karlovarská taky už tam docela dost plnějí auta. Na jižní spojce ještě taky v Praze, hnedka po sjezdu z Průmyslový, je v sobě nákladák s osobákem. Co vám mám povídat? Samá kolona prostě dneska.
7: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
8: Rock Radio. Rockový odpoledne.
1: 4 hodiny, 4 minuty, nebudeme nic zdržovat. Posloucháte Rock Radio, my jsme Kuba a Petr a máme pro vás dva lístky.
6: Tentokrát na Dimitrija Rakajny na 23. října do O2 Univerza, takže rozhodně pište na Facebook, vy o ty lístky máte zájem. Teďka už ale určitě máte zájem o další muziku, co nás čeká?
1: Dáme si hymn, budou taky Brian May s jeho takovou romantickou peckou Too Much Love Will Kill You. In This Moment nám zahraju s Robem Halfordem, ale teď už je to Motýlek od Dana Landy, pojďme na něj.

0: Him právě teďka dohrává Right Here in My Arms na Rock Rádiu 16 hodin 19 minut. Čověče, Peťo, Krištof vydal nový album.
1: Super, jsem rád, že to vím. A co, jak ses měl o víkendu třeba?
0: Hele, dobrý, normálně, já jsem čtvrtek, pátek jsme hráli s kapelou, v sobotu jsem jel, no samozřejmě účastnice komunálních voleb.
1: No tak jistě.
0: Jako, že jo, pasivně teda myslím, jako že jsem jel volit, ne, že by kandidovali, ježišmarja, to ještě by tak jako...
1: Hele,
0: to
1: by a tak... co by si jako propagoval, kdyby si kandidoval?
0: Já bych hlavně si myslím, že by si všichni měli nechat narůst dlouhý vlasy a prostě mělo by se pogovat vždycky na té radě města.
1: A místo toho, aby se dávalo jako ruka v ruce, když se s někým zdravíš, tak by se ukazoval paroháč.
0: No jasně, prostě tyhle ty věci, víš co, jako myslím si, že ta rada vlastně, nebo to zastupitelstvo městský, by spolu hlavně mělo jako chodit na koncerty, víš, tyhle ty team buildingy, nebo založit kapelu, nebo něco tohleto dělat, protože to hrozně lidi zbližuje a třeba by se míň hádali, míň by se podplácili. Já nevím, že by existovala třeba v hudbě korupce.
1: No, jako tak to je, až když jako do labelů a takový, do toho show businessu vlastně.
0: Tak, ale já si myslím, že kdyby byla nějaká taková jako hudební politická strana, že by to rozhodně jako mohla všude vyhrát na plný čáře.
1: To je pravda, rockeři sobě prostě.
0: Jo, no. Ježišmarja, to je super. Jo, tak přátelé, jestli nás zvolíte, protože tyhle ty volby rockový, tak ty probíhají dál. Tak my vám dáme tady prezidenty Spojených států, to je mimochodem kapela Presidents of the United States of America, to budeme za chvilku hrát s písničkou Lump, nebo Lump, já teď nevím, jestli je to...
1: Tak ono to na ně docela sedí.
0: No, jako rozhodně. Sad but true, no, je to pravda, je to smutný, ale je to pravda. Ale to je taky název pecky od Metallica, kterou si zahrajeme a celý to bude exploze. Nevím, jak to všechno spolu souvisí, ale tady za chvilku bude kapela Kern.

0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

Presidents of the United States of America a jejich pecka Lump, neboli Lump, právě teďka dohrál na Rock Rádiu. 16 hodin, 38 minut k tomu a já si myslím, že je na čase si rozdat nějaký lístky. Tentokrát rozdáváme na Arakain a Dimitri a už dokonce i známe výherce, takže se s tím člověkem teďka spojíme a za chvilku už se tady všichni uslyšíme.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Jsme tady zpátky, tenhle týden rozdáváme na Arakainy a Dimitri společný koncert v O2 Univerzu, no a my jsme nemohli jinak než ty lístky dát Helče, kterou tady teďka vítám ve vysílání. Ahoj.
3: Ahoj, kluci.
2: Tak prosím tě, já bych chtěl jenom přečíst kousek té tvojí zprávy, jo? Ty jsi napsala, slyšet vás dva je ten nejlepší moment dne, nejenom, že rozdáváte na skvělou hudbu, ale ještě k tomu jste tak sladcí a máte super energii. Děkuju moc, udělali jste mi obrovskou radost, že dnes vyhrávám právě já. To jsi napsala ještě, než jsi vůbec věděla, že to vyhráváš. A normálně opravdu to vyšlo.
3: Jo, tak jste si o to řekli, že to chcete sladce.
2: No ale prostě byla jsi nejsladší dneska. No ale byla jsi rozhodně nejsladší a jako nikdo nebyl ani trošku blízko, jako takovouhle hezkou zprávu jsme ještě nečetli, proto jsme si říkali, hele, prostě my budeme, no prostě jsme se nechali skorumpovat trošku a normálně, jako hele, vyšlo to, jo. Takže děkujeme moc za komplimenty, věříme, že to určitě myslíš vážně a neříkáš to jenom proto, že chceš na koncert, že?
3: Samozřejmě, a každý, kdo chce vyhrát lístky, tak doporučuji, aby vás poslouchal a vyslyšel vždycky ty vaše prosby, no a jde to, že jo?
2: No tak paráda, tak prosím tě, hele, když už máš takhle výborný názor a ještě si zatím takhle stojíš, tak ode dneška až do toho 23., než bude ten koncert, tak každý den tohle to prosím tě řekni aspoň 10 lidem kolem sebe, jo?
3: Dobře.
2: Tak jo, Helčo.
3: Na stolik práci, tak já to obejdu dvakrát.
2: Budeš muset asi, já nevím, do vedlejšího města nebo něco.
4: Nebo do vedlejší budovy,
2: no, prosím. Určitě, hele, nebo to napiš na internet všude. Helčo, hlavně dobře. Si užij koncert, pozdravuj v obě kapely, vem sebou no, někoho skvělého, s kým si to užiješ. A
3: beru s sebou svoji dceru, která vždycky musí jít úplně vepředu, takže...
4: Ty brďo, takže hezky přední liny.
2: Tak hlavně, ať se vám nic nestane, dávejte na sebe pozor a hlavně si to strašně moc užijte a věřím, že se určitě někde ještě uvidíme nebo uslyšíme.
3: Tak jo, děkuju moc.
2: Taky díky, ahoj Helčo.
3: Moc díky, ahoj.
5: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
4: No, tak jste to sami slyšeli. Možná se holt jsme se dneska nechali trošičku skorumpovat takovou nádhernou zprávou, ale víte, co je fajn, že tyhle ty lístky rozdáváme celý týden. Takže to můžete zkusit vaše štěstí nebo skorumpovatelnost třeba zítra. Teďka už ale škvoři a jejich tajný přání.

0: a večer už to padne na docela nepříjemný 2 stupně.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Kdo se vydáte po D2 z Brna, tak máte možná radost, ale ta vám hned skončí už na 2. kilometru, protože se tam srazil osobák s nákladákem, tak s tím počítejte, pravděpodobně se na místě zdržíte. Na D1 se taky bouralo a je to hromadná nehoda 2 nákladních automobilů a ještě dodávky k tomu, tam se jedná o 343. kilometr ve směru na Prahu. Silnice 34 mezi Svitavama a Poličkou, tak na ní je nefunkční světelná signalizace na železničním přejezdu, je to u odbočky na obec Vendolí, tak pozor na to, radši se dobře rozhlídněte na obě strany. A v obci Zašová na Vsetínsku, tak tam u železniční stanice havarovalo osobní auto s autobusem.
1: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 4 minuty po 5. hodině, rokový odpoledne právě teď pokračuje do svojí 3. hodinky a máme tady samozřejmě svátek o 5. Dneska totiž slaví Marcel.
2: Všem Marcelům přejeme samozřejmě všechno nejkrásnější. Pokud nás posloucháte, tak si můžete užít tyhle následující pecky. A pokud nás neposloucháte, tak nevím, na koho vlastně
0: tak nemáte
2: mluvím.
0: Na výběr.
2: No nemáte na výběr, musíte si prostě to užít, protože víte co, my si to taky užíváme. Je pondělí, tak co nám zbývá, tonoucí se stébla říká, stébla
0: chytá
2: se říká. Takže my se jdeme tady chytat stébel. Máme tady třeba Nightwish, Metanol, budou taky Kysáci anebo Skeleti, tak doufáme, že si tady tu pondělní odpolední jízdu s náma pořádně užijete.

0: Nightwish, Wish I Had an Angel právě teďka dohrálo na Rock Rádiu a já nevím, proč jsem si vzpomněl na Kelly Family. Víš, oni měli taky takovou písničku, ne? Sometimes wish I had
1: jo, takhle,
0: an
1: no,
0: angel.
1: Tak dobře, jako se s jedním zamouřeným okem možná.
0: Ne, tak to tady nehrajeme samozřejmě Kelly Family. No ale pozor, jiná kapela, kterou tady hrajeme, tak ta má teďka trošku problémy s živým vystupováním. Mluvím samozřejmě o naší, řekl bych, takový královský rockový kapele Kabát.
1: Počkej, která, jaký problémy s vystupováním? Jako?
0: No s vystupováním, jakože, no ne, že by se jako chovali neslušně na, jako na veřejnosti, to nemyslím, ale s živým koncertováním mají problémy, protože tři z nich jsou tak nachcípaný, nebo mají takový zdravotní problémy, že nemůžou ani mluvit, natož zpívat, což je
1: jo,
0: samozřejmě...
1: Takže oni mají malou imunitu prostě, oni no, se totiž na jaře málo líbali, že jo?
0: To takhle funguje.
1: No jasně, čím více líbáš, tak tím máš větší imunitu.
0: Hele, to je docela dobrý, no, no. Ale tak to právě Kabáti, no to my to musíme říct příště, protože příští rok určitě budou taky chystat nějaký koncerty, tak ať mají lepší imunitu, tak musíme...
1: Tak jim to vyřídíme, ne?
0: Zavoláme to rozhodně. No, každopádně, jestli máte lístky na jejich koncerty teďka nejbližší na Slovensko nebo do Brna, tak sledujte jejich stránky, protože ty koncerty se nějak odkládají, budou se zveřejňovat náhradní data, tak ať o to úplně nepřijdete. Každopádně nemělo by to snad ohrozit vrchol tohohle turné, který by mělo být v O2 aréně. Každopádně sledujte ty informace, ať si ty Kabáty můžete užít a hlavně se líbejte na jaře.
1: Teď jsem to chtěl říct, aby se hlavně líbali.
0: Jo,
1: ty
0: to
1: lidi,
0: je, prosím vás, líbejte se,
1: ať
0: líbejte
1: máte,
0: se.
1: Ať máte imunitu.
0: Ale to je důležitý, líbejte se u muziky, to je dobrý.
1: Hele, ona vás totiž čekají právě Sex Pistols, u toho se líbá super, potom Blackstone Cherry, anebo taky Lucie, která ti dá, co by si chtěl, tak se líbejte.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

0: co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Máme 17 hodin 37 minut k tomu a Sex Pistols s jejich peckou God Save the Queen právě teďka končí na Rock Rádiu. No a hold, už tady je i konec rokovýho odpoledne, za chvilinku nás tady vystřídá kapitán, takže se s váma s Kubou už budeme pomalu loučit.
1: V podstatě se pro vás nemusí ani nic měnit, pokud máte v plánu jenom tak si nechat zapnutý Rock Rádio. Pořád tady samozřejmě uslyšíte občas nějaký keci, ale samozřejmě spoustu rockový muziky. Tentokrát ta změna ale je tak, že ta muzika je ve vaší režii, takže mezi 6 a 8 můžete samozřejmě psát anebo volat, vy už moc dobře víte kam a komu. Jirka nás tady za chvilku nahradí a mně přijde, že už ho slyším běžet na chodbě, ale asi to tak není. Každopádně.
0: To se ti jenom zdálo, Kuby.
1: Jo, to asi ne, tak možná někdo jiný tady dupal. Každopádně, ta rocková hudba, se kterou my se rozloučíme, tak to je tady takový výběr z hroznů. Zrovna v Volkabátech jsme se před chvílí bavili, že už teďka nějak jsou takový nachcípaný.
0: Jsou lehce, no, jak jsme říkali, málo se líbají.
1: No, takže no. Se pojďme teďka je tady aspoň pustit takhle z záznamu. Kdo ví, jestli budou taky Red Hoti nebo Ghosti, Dance Macabre.
0: A my se samozřejmě s váma slyšíme zase zítra klasicky od 3 do 6. Tak čus!
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: Rock Radio. Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Rádio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi. Na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala, 4 dekády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, pro Rock Radio, Šárka Holubcová.
0: Rock Radio, kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy, a proč

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok.

0: Tak podíváme se do ulice Hartigova v Praze. Tam probíhá vyšetřování nehody, kdy osobní auto srazilo cyklistu. Na místě jsou policajti. V ulici Náměstí Republiky je v obci Lom, okres Most. Zdravím bratry a sestry na sever. Je nehoda náklaďáku s osobákem, probíhá tam vyšetřování nehody a tvoří to překážku na vozovce. Buďte opatrní a trpěliví. A ještě se podíváme na Svatováclavské náměstí v Hradci Královém. Tam probíhá vyšetřování nehody, kdy osobní auto srazilo chodce. Na místě záchranka, policajti, prostě všichni. Ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, buďte opatrní, oči na šťopkách a hlavně doražte v pořádku.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
0: Božníci, máme 5 minut po 18. hodině, no a z pirátské lodě Rock Radio vás zdraví a na palubě vás vítá opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak dnes máme 12.10. je pondělí, tak začneme hnedka z čerstva takhle po víkendu solit tu vaši muziku, kterou si samozřejmě přejete. Máme tady od toho pořad rok na přání, co znamená dvě hodinky jsou čistě jenom vaše. Můžete mi volat do kapitánský kajuty na 7258444424 nebo pište na Messenger a nebo do mailu, jak budete chtít. No a jako první si tady dáme elektrikáře AC/DC a jejich Stiff Up Lip a během týhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak to byly elektrikáři ACDC a Stiff Uplip a hned začneme s českou písní Náš rok na přání. Franta mi volal, že by chtěl pro všechny, ať mají lepší náladu po víkendu, zahrát něco od Tří sester. Nakonec jsme se dohodli, že nejlepší bude Já jsem Aleš. Tak samozřejmě tenhle ta předělávka od kapely původně Totenhosen, Here Come to Alex, se jmenuje Já jsem Aleš a napsal to fanánek. Poslechněte si to sami.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byl jeho africký sídr Here and Now. No a my trošku přitvrdíme, doufám, že nepřepálíme úplně začátek. Přátelé, došel mi tady skvělý mail od Martina Michálka, který psal: ahoj kapitáne, takže jen tak pro radost zkusím Venom. Martin uvolně: zkoušíš dobře, dáme si pečku Countess Battery z roku 1982. No a přátelé, vy si pište a volejte, dokud jsou tu v našem roku na přání místa, ať pak v hospodě zase nenadáváte, že vám ten kapitán nezahrál. Tak jdeme na to, Venom.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

výkon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Praktická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
2: No přece všechno. Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.

0: Pan Bruce Dickinson s pečkou Tears of the Dragon, my svištíme dál v našem roku na přání a přátelé, už se nám to tady začíná plnit, takže určitě volejte a pište, pokud chcete ještě dneska zahrát a třeba jako mi tady napsala Vrtule. Čau Kimnule, se to nepovedlo, můžeš mi zahrát i Fate No More a nakonec jsme se dohodli na skladbě Ace Mo Victory a samo sebou i tobě a pro všechny takhle posluchače. A taky mému milému, teda jako jejímu milému, bych chtěla nechat zahrát Fate No More. Tak milý, tady máš malé vítězství od své Vrtule a jdeme na to.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock

Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: O Manowar projevil zájem Jakub Piško, který napsal: zdravím kapitáne, dneska bychom si mohli dát ten Manowar, co ty na to? Jasně, tak jsme si ho dali, doufám, že jsi spokojený. No a co budeme hrát dál? Další narozky nás tady čekají. Béďa volal, že by si dal ke svým 50. narozeninám, a taky pro všechny, co slaví 50. narozeniny, samozřejmě klasiku padesátníků od Vysáčů 50. Tak já všem, co je dneska 50, přeji hodně štěstí, zdraví jako pec srandy navrch. No a než sfoukneme svíčku, přátelé, tak je 18.1 pade. Ho, schoda náhod. Tak mi pište vaše návrhy na jazyk pro časové znamení. A v jaké situaci byste ho chtěli načapat? No a já vám za to zahraju VIP píseň na přání hned po hodině 7. Teď už Vysáči, drát.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Dneska teda musím přiznat, že volající vyhrávají nad píšícími si, což teda bývá většinou obráceně, no a Jitka si volala o nějaký White Stripes, jestli bychom si mohli dát, no a poslala by to svýmu miláčkovi Tomášovi. No tak samozřejmě rádi vyhovíme, Tomáši, žena na tebe myslí, máš to dobrý a tady je pecka právě o lásce, která se jmenuje Fell in Love with a Girl.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: bears repeating now.
1: Je přesně 19 hodin a posloucháte Rock Radio.
2: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock na psání.
1: Tak přátelé, rock je slušná muzika a tahle muzika je čistě na vaše přání. Tak to pojďme rozjet v druhý půli našeho pořadu, kterou tímto otevírám. A kdo se mi první dovolá, tomu prvnímu zahraju. Zatím je tu spasitel světa, samozřejmě samozvaný jak jinak Bono a jeho parta U2 s peckou With or Without You. Ale radši With You.

Tak, Irčani za náma s pečkou With or Without You a my jdeme na našeho prvňáčka, nebo spíš prvního, co se dovolal, a to mě vždycky pobaví, se vždycky představí, a tady Jirka Němec z České Lípy, ano, Němec z České Lípy, opět zdravíme, samozřejmě i zpátky do České Lípy, Jirko, fajn pokec na Rozfestu s tebou. Každopádně dáme si prý harleje a svatební košily a úplně pro všechny Jirky. No tak vy, co nejste pod čepcem ještě, Jirkové, nebo jak se to říká v Chomoutu, tak si to dobře rozmyslete, jestli do toho budete nebo ne. A vy, co už v Chomoutu jste, tak doufám, že jste šťastný. Tady je pro vás svatební košile. Rock

0: Milá námořnická cházko, užíváme si skvěle rozjetou druhou půlku našeho pořadu Rok na přání a co tam po těch kontrastech a písni Bomba. Šoupneme za další bombu a samozřejmě bylo čistě na vás. Volal mi Šimon, že by si rád poslech nějaký Švédsko, nějaký avatary, jestli bychom měli avataři, tak říkám jasně, a co bychom si jako dali, tak jsme to tady všecko probrali a nejlepší by bylo, kdyby prej Orel už přistál. Tak Orel přistává a teď kon dopad na zem.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: romantiky do našeho rockovýho mlejna se určitě vždycky hodí. Tady to byl Mr. Big s peckou Shine. No a teď to tady bude hořet, přátelé. Volal mi Vašek, že prej se mu odkládá operace žlučníku, že prej nějaký zápal a do toho má zítra narozky, tak by si chtěl nechat zahrát píseň Zapalte nás od Komunálu. Ano, to je velmi příznačné. Já doufám, že se ti ta operace, Vašku, neodloží až na moc dlouho a že dopadne hlavně úplně hladce. K narozeninám zítřejším ti přejeme hodně štěstí, zdraví a kopec srandy na vrchnu. A teď už to tady rozjede Luboš a jeho parta Komunál. Zapalte nás, prosím vás.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

0: Mistr nad mistry, Lemmy Kilmister, starý dobrý Motorhead a pecka z roku 1979, Overkill. Přátelé, po té starý osvědčený klasice by to chtělo dát nějaký kontrapunkt, tak víte co, dáme si něco mladýho a drzýho hodně, jo. Ona mi sem volala mladá rockerka Terka, která se mě ptala tak nejistě, jako jestli by bylo možný vůbec na našem rádiu zahrát týpka, který se říká Jungblut. Já říkám, no jasně, máme. Není problém. Tak jsme se nakonec shodli, že by to mělo být Hope for the Underrated Youth a bylo by to pro rodiče, taky pro pány učitelé do školy, no a pro všechny posluchače Rock Rádia. Máme, plníme, je to pro vás, přátelé.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

v našem do finále jdoucím pořadu rok na přání do Tokia a z Tokia pojedem rovnou do pekla. Alespoň tak si to přál Pavel, který mi volal před nějakou chvilkou a říkal, že by si právě od Toru strašně rád poslechl píseň Made in Hell, nebo jak zpívá Ota Hereš Made in Hell v této písni. No a bylo by to pro všechny na odpolední a tím to rychle uteče. Tak milí přátelé, odpoledníci, ať vaše práce brzy skončí a ať je naplněná tím nejlepším, co ze sebe dneska vydáte. To vám přeju já, váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis, no a tohle už je Ota Hereš, známý to pekelník.

Vývodní a námořní přátelé, je mi to líto, ale opět vám musím oznámit tu smutnou novinu a to, že náš pořad Rok na přání pro dnešek končí. Máme za 8 minut 8 hodin, to je akurátní čas to zabalit a jít si každý po svým. No a s čím to zabalíme dneska? Tak volala mi Kristýnka, jestli bychom si nemohli dát trošku alternativní závěr pořadu, tak říkám jasně, a co máš na mysli a tak. A tak jsme probírali nějaký kytarovky a indie kapely a nakonec jsme došli k tomu, že by byla docela dobrá kapela Killers. Ono už to tak jako alternativní není, protože Killers to už jsou dneska legenda. Nicméně ve své době 100% a já myslím, že i v dnešní době je málo kdo zná, jinak je to americká indie rocková kapela z Las Vegas, která vznikla v roce 2001. No a my si dáme jejich skladbu When You Were Young z alba Sam's Town z roku 2006. No a můžeme tak zazpomínat na to, jaký to bylo, když jsme byli mladí. A pokud jsme mladí, tak vzpomínat nemusíme, tak to žijeme právě teď. No a se skladbou When You Were Young se s vámi pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. No a přeju vám jako vždycky všem plodný večer a budu se na vás těšit opět zítra u Roku na přání po hodině 18. tady na Rock Rádiu. Do té doby se mějte jak chcete a něco pro to dělejte.

super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Nejprestižnější motocyklová série světa MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude obsah, ten se z litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky. Dosud jezdili všichni na Michelinkách, Bibendu však vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu, ovšem FIM se rozhodla společně s promotérem Dorna, že to je stále ještě málo a od nového roku se tam mimo jiné pojede kvalifikace v úplně novém formátu. Nebude totiž jedna, ale hned dvě. Ta první přijde po pátečních trénincích a rozhodne o tom, jaké bude postavení na start sprintového závodu. Na těch 15 minut, které jsou páteční kvaldy věnovány, se tam bude honit všech 22 jezdců. No a pak tu máme druhou kvaldu, ta přijde před sobotním sprintem a bude, jak jsme zvyklí, rozdělena na dvě části. Ovšem pozor, jinak než dosud, první 15-minutovka bude opět o celém jezdeckém poli, ze kterého postoupí 12 jezdců, kteří si to rozdají o pole position na nedělní závod. Pravdou je, že sprint i klasický závod jsou dvě odlišné disciplíny a chtělo to rozdělit. Stejnou pravdou ovšem je, že to paradoxně znamená krok nazpět, co se týče bezpečnosti jezdců. A tak to vnímá třeba Pedro Acosta nebo Luca Marini. Opačný názor razí třeba Pecco Bagnaia. Jak to ovšem bude nakonec, o tom rozhodnou až první testy a závody v příštím roce. Teď nás ještě čeká 5 závodních víkendů v roce letošním.
0: Rock Radio Motokeci.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rocková muzika.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Hey, what's up? I'm Seb.
2: I'm David.
3: I'm Pierre.
4: I'm Chuck.
5: I'm Jeff and we are Simple Plan.
6: And you're listening to Rock Radio.
7: Ahoj, tady je Dan Šustr z Tichý dohody a zdravím všechny posluchače Rock Rádia.
8: Hey, this is Slash and you're listening to Rock Radio.
9: Ahoj, tady je David Koller, zdravím posluchače Rock Rádia.
10: Jsme tady dva, každý sám, tohle si pamatujme.
11: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48, zdravíme všechny posluchače Rock Rádia. Čus.
12: My ještě nejsme starý, my ještě nejsme starý, ne, když nás to čím dál víc bolí.
7: Čaute, to je Vrátko z kapely Iné kafe a zdravím všetkých posluchačov Rock Rádia.
0: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
3: Dobrý den.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadraplán.
2: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
1: Co, až kolik to stojí?
2: 9650.
1: No, tyž na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
2: Ne, zbyde mě.
1: Jak zbydeš? Jak 9650 máš 9600, no?
2: No, a 50 mě zbyde.
1: No vidíš, ty vyděláš, no.
2: Jo.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Danda Bell. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radio.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
2: Věro, který klíč je od půdy?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Vepřo, knedlo, zélo, květuško, ty seš můj andílek, kdybys věděla, jak já to miluju.
2: Vepřovo, kdy jsi naposledy řekl, že miluješ mě?
1: Ale květi, vepřovou mám rád, akorát než jí zbaštím, tebe mám rád pořád.
0: Rock Radio. Konec legrace.